0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. září. Tento den roku 1923 při zemětřesení v Tokiu a Yokohamě zahynulo na 300 000 obyvatel. Roku 1929 se na Slovensku narodila herečka Květa Fialová. Roku 1946 spatřil v Manchesteru světlo světa jeden z trojice Bee Gees, Barry Gibb. O 7 let dříve tento den napadlo Německo-Polsko a tím fakticky začala druhá světová válka. V roce 1666 postihl Londýn obrovský požár. Se zemí srovnal 80% města. Roku 1957 se na Kubě narodila zpěvačka Gloria Estefan. Psal se rok 1914, kdy Sankt Petersburg Rusové přejmenovali na Petrohrad. Tento den roku 1962 se narodil Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers. 1. září 1939 byl tento den protektorát Čechy a Morava rozdělen na 7 správních oblastí a ve vzduchu visela hrozba druhé světové války. Tento den roku 1998 spustil David Bowie Bowienet, svůj hodně zajímavý internetový klub. Roku 1983 sovětská stíhačka se střelila nad územím SSSR civilní letadlo korejských aerolinií s 269 lidmi na palubě. O 21 let později tento den 25 teroristů obsadilo základní školu v Beslanu. Jako rukojmí vzali přes 1000 lidí, především dětí. Roku 1984 vystoupila Tina Turner díky singlu What's Love Got To Do With It poprvé a naposledy na americké číslo 1, kde strávila 3 týdny. 1.9.1992 utrpěl při autonehodě u Humpolce těžká zranění Alexandr Dubček. 7. listopadu jim podlehl. V 97. byly zpřístupněny svazky STB. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Drahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Luisa Sonza a Billy William. My Oh My.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nový měsíc je tady, dnes je 1. září.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A zároveň první školní den v novém školním roce a ten si myslím, aspoň co se týká počasí, vyšel nádherně. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ale teď po ránu a do školy cestou by mělo být hezky. Odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Tak to pojďme pořádně za

0: Já měl vždycky, když jsem chodil do školy, taky potřebu trošku pořádně, ne trošku, ale pořádně protřepat tu hlavu a říct si, jo, prázdniny už skončily a teď začíná ten úplně nový, krásný, v uvozovkách, školní režim.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Hlavně chcete bezpečně dojet do školy a včas, abyste stihli, abyste nezaspali hned první školní den. Máme nahlášený odstavený pro poruchu osobní auto, je to v Praze, kousek od na Pražském okruhu, kousek od nájezdu z D6 na Pražský okruh ve směru na Barrandov, ale tak tam je několik pruhů, takže dá se to obět. Jeďte opatrně šťastnou cestu, linka řidičů k nám do studia 606 736 736.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Finanční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
1: Zapsat se mohou děti od 4 let.
0: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

26 minut, ne všichni musí být zamilovaní do školy, ale musíme tam zkrátka chodit, abychom se něco naučili, abychom se naučili číst, počítat a spoustu dalších krásných věcí, taky třeba určitě trefíte na správné kamarády a kamarádky, takže do školy budeme chodit rádi a ne depresivní. Depressed je hned další písnička v našem ranním vysílání, tak si tu depresi odbídeme teď a pak už budeme úplně v pohodě. 6 hodin 26 minut, dnes je 1. září.

0: Přesný čas 6.29.
1: Relax Radio. Počasí.
0: A doufejme, že máme i přesné počasí. Slunečný, krásný první školní den, 1. zářijový bude dnes. Bude polejasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a odpolední teplota 25 stupňů Celsia. A teď už jsme vo vlnách. S Emou Drobnou vám přejeme dobré ráno.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Sledujeme dálnice, zatím všechno v pohodě, trošku zhuštěnější provoz je na příjezdu do Prahy po D1. Na D8 dejte pozor, na příjezdu do Prahy 4,5 kilometr u letiště Vodochody je pro poruchu ve směru do Prahy odstavená dodávka.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin 42 minut, Celine Dion 1. září ráno na Rádio Relax. Sledujeme sociální sítě Instagram, Facebook, Relax Radio, jak se to množí ty informace o tom, jak se jde do školy, ale my máme taky své informace. Například včera jsme se ptali, mimo jiných příspěvků, jakou školu byste po zkušenostech zvolili pro sebe dnes. Těch odpovědí přišlo spousta. Zdravíme Pavla, asi kuchaře, napsal, asi tu samou, vždy jsem chtěl být kuchařem. Tak doufám, že dobrý. Ilona, svoji práci dávám ku podivu v tomhle věku, ale určitě bych už nedělala ekonomku, třeba teďka někomu napovídáme, ale veterinu, to mě bavilo, jen bych musela ústřední na inter a to naši nechtěli, takže i tohle to třeba rozhoduje o tom, na jakou školu půjdete. Jo a stále mám v hlavě moji maminku, píše Ilona, která říkala, máš 45 kilo, tak jak bys chtěla z krávy tahat tele? Já myslím, že by se to nějak zvládlo. Takže až půjde někdo z vás na veterinu, vzpomeňte na Radio Relax.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zatím na silnicích bez velkých problémů, ale za chvilku doprava zhoustne a hlavně kolem škol. Takže buďme ohleduplní, dávejme pozor.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: 7.00, přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Začíná nový měsíc, první zářivý den bude skutečně zářivý. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně, ale oblačno. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Na co se cestou do školy? První školní den můžete těšit už za chvilku Michael Jackson. Mimochodem, do jaké školy nebo do jakých škol chodil Michael Jackson? Dozvíte se už za chvilku.

Zpěvák Tom Hardway taky asi hledá inspiraci, jak se nachystat s aktovkou do školy. I have no inspiration. Tak čím se radovat, proč jít do školy? Zjistíte, v čem vynikáte, co vás baví, takže můžete v sobě objevit zajímavý talent. A taky získáte přehled o tom, jak funguje společnost, příroda, technologie, protože škola je plná zajímavých předmětů. No a je zapotřebí trénovat mozek, paměť a logika se zlepšují jenom pravidelným cvičením, takže to všechno může být inspirace na cestě do školy a hlavně na cestě do školy dneska opatrně.

minut. Michael Jackson na rádiu Relax. Jakou navštěvoval školu? Michael Jackson taky chodil do školy. Taky chodil, ale chodil jenom na základku. Chodil na veřejnou školu v rodném městě Jerry v Indianě do svých 11 let. Pak se přestěhovali a to do Kalifornie, kde navštěvoval 6. třídu na Garden Street Elementary School v Hollywoodu, takže taky základní škola. Jenže jejich rodina byla velice slavná, Jackson 5 jich bylo hodně, měli skupinu kvůli obrovské slávě a turné kapely Jackson 5 přestal Michael Jackson navštěvovat klasickou školu v lednu 1970, takže ani nedokončil základku vlastně, střední neměl, vysokou taky ne a vzdělání pak dokončoval s pomocí soukromé učitelky Rose Finn, která s ním a s bratry cestovala. A přesto se stal králem popu. Ale to neznamená, že bychom neměli chodit do školy.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Pivoška jiná zpívá o tom, že sluníčko vyšlo, to vidíme, je nádherně krásný den, předpověď počasí bude za chvilku. No a v kolik vyšlo sluníčko? V Kladně, v Rakovníku, v Praze, v Kralupech v 6 hodin a 17 minut, takže před hodinou. A taky v Kačici, taky v 6.17.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
4: Soutěž na Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Sluníčko svítí do studia a to je dobře, dnes bude krásně. Dnes bude slunečno, polejasno, až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ale ten první školní den a ten první školní vstup do školy bude super. Odpolední teplota 25 stupňů Celsia, tak se pojďme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní upozornění na dopravní nehodu, která se stala v Černčicích u Loun. Je to nehoda osobního auta s chodcem. Na místo už jede policie, takže opatrně v Černčicích v ulici Fignerova.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Finanční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Teď je pro vás, máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Přítomnost je taková, že jdeme do školy, budoucnost je nový školní rok a minulost. Do té se vydáme teď 1. září v roce 1598 16. století. Rudolf II. Povýšil Hradčany na královské město a zároveň vzniklo dnes jedno krásné místo, ale kdysi to byla čtvrt chudiny. Tam byl ten nejhorší život, byli tam lidé, kteří neměli vůbec nic a jmenovalo se to Nový svět. Nový svět dnes, pokud půjdete na Hrad, tak určitě nesmíte minout. Nový svět se nachází na pražských Hradčanech a je poblíž někdejších městských hradeb. Je to malebné zákoutí, křivolké uličky, malé obytné domky, nádhera, hezky zrekonstruovaný. Hold, ale tehdy v tom 16. století to bylo místo, kde žili hrozně moc chudí lidé. Tak až budete na Hrad, tak se určitě v Novém světě zastavte. No a co dál se stalo v minulosti 1. září, to se dozvíte po písničce v kalendáři.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. září. Tento den roku 1923 při zemětřesení v Tokiu a Yokohamě zahynulo na 300 000 obyvatel. Roku 1929 se na Slovensku narodila herečka Květa Fialová. Roku 1946 spatřil v Manchesteru světlo světa jeden z trojice Bee Gees, Barry Gibb. O 7 let dříve tento den napadlo Německo-Polsko a tím fakticky začala druhá světová válka. V roce 1666 postihl Londýn obrovský požár.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme pro vás dvě dopravní upozornění na D8. Pokud vyjíždíte z Prahy směr Ústí nad Labem, tak zhruba na 3. kilometru dejte pozor, na silnici leží kusy pneumatik. Dopravní nehoda se stala v Praze v ulici k Barandovu ve směru k Pražskému okruhu na křižovatce ulice k Barandovu a Lamačova.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Přesný čas 8 hodin 1 minuta.
1: Školy se opět zaplnily a do berounské nemocnice znovu zajíždí autobus. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Začíná nový školní rok. Do lavic usedlo i 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách oproti minulému roku ubude. Na středních školách a konzervatořích jich naopak bude o něco více. Prezident Petr Pavel školní rok zahajuje v Brodku u Konice na Prostějovsku. Autobusové zastávky na kladenském náměstí Svobody se od dneška vrátily na původní místa. Práce na proměně celého prostoru totiž vstupují do finální fáze. Kompletně hotovo má být v polovině září. Dnešek přináší novinku i v Berouně. Autobusová linka 825 nově zajíždí až do nemocnice. Starosta Libochovic funkci obhajovat nebude. Miroslav Zuna se v říjnových volbách do zastupitelstev rozhodl nekandidovat. Vrátí se ke své původní profesi fyzioterapeuta. Město vedl 8 let. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je podle řady ekonomů překvapivě vysoký. V době hospodářského růstu čekali mnohem nižší číslo. Rychlé zadlužování státu podle nich způsobí vyšší úrokové sazby u hypoték. Někteří odborníci se obávají i státního bankrotu.
2: Sport.
1: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále podlehly Švédsku 0-3. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
2: Relax Radio.
1: Časí. 1. září s polojasnou až skoro jasnou oblohou. Oblačno se objeví jen přechodně. Maxima 22 až 25 stupňů. Na jihu Moravy je 27. Stejné počasí si zopakujeme i zítra. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se podíváme do historie za rekordními zářijovými teplotami.
3: Září je měsícem, kdy vlastně oficiálně končí léto, ale přesto počasí umí být ještě žhavé. Důkazem toho je nejvyšší teplota, která byla naměřena 1. září 2015 v Javorníku, a to plus 37,4°C.
1: A kde bylo v září naopak nejchladněji?
3: Nejnižší teplota byla zaznamenána už klasicky na horách na Šumavě na stanici Kvilt a Perla 21. září 1997. Tam teplota klesla na minus 11,8°C.
0: Tak jste tam maxima slyšeli. Možná, že ještě teďka můžeme pozdravit plavčíky na koupalištích. Ale rozhodně zdravíme plavčíky a plavčice v různých akvaparcích.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnici, máme tady telefonát, jen nevím, jestli je to D6 nebo D7.
2: Ano, jenom chci nahlásit bouračku před letištěm, 17. kilometr, jsou tam v sobě dvě auta, samozřejmě to zkušení, jak se otočuje na letiště. Jo, takže samozřejmě bude se dělat kolona, klasika, až ten cel těžký. Díky,
1: tak jíme. Děkujeme, Jirenka, řidičů 606 736 736. Taky nám přišla informace z Prahy, z Roztok, Praha Západ. V Roztokách v ulici Jungmannova došlo k dopravní nehodě se zraněním.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Když tady máme tohleto písničku Návrat v čase, pojďme do 90. let. Jak se chodilo do školy na základní školu? V 90. letech chodilo do jedné třídy základní školy v České republice průměrně 21 až 25 žáků. A na začátku 90. let navštěvovalo základní školu přibližně 1,25 milionu dětí, což je, dá se říct, mnohem víc než dnes. Ale kvůli nastupujícím slabším populačním ročníkům, protože poklesla porodnost po roce 1989, tak se úplně na konci 90. let ten počet 1,25 milionu snížil na 1,1 milionu žáků, ale i tak je to víc než dnes. Takže dřív ve třídě bylo 21 až 25 žáků, já když jsem chodil na základku, tak nás bylo, tuším, že 32. No a dnes ve školním roce navštěvuje základní školu v České republice průměrně 20 žáků, na prvním stupni je průměr 19 žáků, na druhém stupni 21 žáků a celkově v tomto školním roce chodí do českých základních škol přibližně 1 milion dětí. Standardně může být ve třídě nejvýš 30 žáků, zřizovatel školy ale může povolit výjimku a navýšit kapacitu až na 34 žáků, které já jsem zažil právě kdysi dávno. No a plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm musí mít v průměru minimálně 17 žáků na třídu. A ještě jedna zajímavost v novém školním roce. Každá první třída, týká se to prvních tříd, s počtem 15 a více žáků získává automaticky nárok na asistenta pedagoga. Takové jsou novinky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zpátky na silnice, odstavené osobní auto je na silnici číslo 7 a to je hned na kraji, hned vedle letiště, vedle v Praze na příjezdu do Prahy. Takže s tím počítejte a pozor na dopravní nehodu, která se stala v Praze, na Praze Západ, v ulici Slunečná, v Černošicích se srazila dvě osobní auta.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Ta první školní den bude nějaká dobrá mňamka, tak k tomu máme pro vás připravenou dopolední soutěž. Za chvilku se dozvíte víc, ale ještě předtím dvě dopravy zase z Prahy. Pojďme do Prahy. V ulici k Barrandovu se šetří dopravní nehoda dvou osobních aut, ke které došlo před 8 hodinou, ale potrvá zhruba do 9:30 podle předběžných informací omezení. V ulici k Barrandovu je to křižovatka směrem k Pražskému okruhu. Kousek od Motola došlo taky k dopravní nehodě motorky a osobního auta a je to v ulici Kukulova. Relax Radio.
1: Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
4: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Relax Radio.
3: 92,3
2: Kladno.
3: 97,4
2: Rakovník.
3: 103,4
2: Kralupy nad Vltavou.
3: 97,5
2: Beroun.
3: 94,8
2: Louny.
3: Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin 46 minut, koukáme na náš Facebook, kde máme dotaz. Jak byste popsali dnešní den jedním slovem? Libor napsal zvědavost, v závorce, co asi dnes bude, no. Daniela klídek, jasně, relax. Michal, konečně. Tak, asi po prázdninách, velká radost, že začala škola. Pavel, zase s vykřičníkem, anebo Dia, které přejeme, aby se uzdravila. Jedním slovem, moribundus.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všichni.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Aktuální nejrychlejší dopravní informace najdete na Radio Relax. Tak pojďme na silnice. D5 ve směru na Prahu, na Králův dvůr, je to zhruba 28 kilometr. Tady počítejte s dopravní nehodou osobního auta s dodávkou, kde došlo k úniku provozních kapalin. Takže průšvih na D5, 28 kilometr ve směru na Prahu a na místo už je přivolaná policie. Dopravní nehoda se stala v Praze a v Praze je toho teda teď hodně. Jižní spojka, tady projíždějte opatrně nákladní a osobní auto a je to nehoda ve směru do centra k Vltavě. Další dopravní nehoda, dvě osobní auta jsou havarovaná v ulici nad Primaskou. Dopravní nehoda osobního auta a motorky zablokovala silnici Kukulovu ulici v Praze kousek od Motola. Další dopravní nehodu máme hlášenou osobní auto a motorka před malou chviličkou. Je to, tady máme jenom informaci, silnice třetí třídy, ale upřesnění ulice Spojovací pravděpodobně, takže k Žižkovu, ve směru k Žižkovu, v ulici Spojovací. A taky dejte pozor, tři osobní auta se srazila v ulici Kbelská v Letňanech. Takže v Praze dopraváci mají spoustu práce.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolu

0: Dnes je 1. září a za půl minuty bude přesně 9 hodin.
1: Práce na dálnici D7 u Slaného opět pokročily a pražské sběrné dvory možná prodlouží sobotní provoz. I 1. září vás zdraví David Latovský.
2: Relax Radio.
1: U Knovíze se od dneška jezdí po části budoucí dálnice D7. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Řidiči nyní projíždějí po jedné polovině dálnice, kam během pokládání vozovky navezlo asfalt přes 300 naložených nákladních aut. S pracemi budeme dál pokračovat na druhé polovině, kterou chceme dokončit ještě letos na přelomu října-listopadu.
1: Celý úsek mezi Knovízem a Slaným západ se otevře příští rok. Pracuje se i na navazující části od Slaného ke Kutrovicím.
3: Na navazujícím 3,5 kilometru dlouhém úseku od Slaného ke Kutrovicím máme vybetonované dva mosty a bagry z Válci nyní připravují dálnici na položení asfaltových vrstev.
1: V Berouně se dnes otevírá opravená ulice Pod Haldou. Opravy v úseku mezi ulicemi Nahrázy a Lidická trvaly celé prázdniny. Navážou dokončovací práce, ty už ale provoz výrazněji neovlivní. Autobus 631 tak opět zajíždí do zastávek Brožíkova a Školní náměstí. Pražské sběrné dvory by v sobotu mohly být otevřené až do 18 hodin. Vedení metropole plánuje rozšíření provozu. Chce tím zvýšit dostupnost služby obyvatelům. Připravují se ale i dva nové sběrné dvory. Vzniknout mají v Řepích a ve Zbraslavi. Francie zavádí poplatek pro firmy vyrábějící velké množství nekvalitního oblečení za velmi nízké ceny. Postupně by se měl zvyšovat a to až na téměř 20 eur za kus, tedy zhruba 500 korun. Paříž se tím snaží omezit rychlý růst asijských internetových tržišť. Ta produkují levnou módu, která dlouho nevydrží a zatěžuje životní prostředí.
2: Sport.
1: Zlínu se ve fotbale dál nedaří. Ze 6 zápasů aktuálního ročníku první ligy všechny prohrál. V tabulce je proto poslední. O moc líp ale na tom nejsou ani předposlední Pardubice, které mají pouhý bod. Obrat může přijít v neděli, kdy Ševci doma hostí Teplice. Východočeši v sobotu hrají se Slováckem.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: První školní den s polojasnou až skoro jasnou oblohou. Oblačno se objeví jen přechodně. Teploty se dostanou mezi 22 až 25 stupňů. Začal nám sice meteorologický podzim, podle Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu, ale v září není vyloučena ani tropická noc.
5: I v září ještě známe tropické noci. Nejteplejší nocí byla v Dolním Bousově 4. září 2024, kdy teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia.
1: Na 9. měsíc roku připadá i nejdeštivější den v historii země.
5: V září byl zaznamenán nejsrážkovější den, nejupršenější den, kdy na Švýcárně 14. září 2024 spadlo 385 mm srážek. Pro představu to je 385 litrů na každý metr čtvereční.
0: Tak uvidíme, jaký nakonec září bude. Každopádně teď budou Pet Shop

0: Hezké dopoledne, slunečné, k tomu máme 7 minut po 9. hodině. Já jsem se tak jako lehce prodral těmi davy sem k rádiu. Všichni se tvářili strašně nadšeně. Já se jim ani nedivím. Co nás čeká dneska dopoledne, tak určitě bych vyzdvihnul soutěž, protože počasí vypadá, že bude vypadat dál, bude dobrý. To znamená, na nějakou tu grilovačku to o víkendu třeba určitě bude. Dneska si k ní můžete vyhrát zajímavou cenu, ale to až za chvilinku. Pak je spoustu muziky a rozhodně pro vás máme i jednu takovou jako vracečku do hitparády. December 10, aktuální muzika, která tak jako pode mnou ještě probublává, je jedna z věcí, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, dát jí hlas a pak ve středu, tedy už zítra, 18. hodinou poslouchat, abyste viděli, jak jste ji posunuli buď nahoru, a nebo dolů.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Když jsem tak viděl ty ranní davy, který se valili směr škola a pak vlastně i zpátky ze školy, tak jsem si tak říkal, jestli je někde opravdu nějaká hodně odlehlá škola, myslím tím na světě, kde třeba dojít tam trvá jako trošku delší dobu než tady, že vyjdete ven, zajdete na autobus, případně jedete na kole, na sdílem jim třeba ještě ke všemu. A našel jsem nejodlehlejší škola na světě. Je to v Butánu, vysoko v Himaláji. K nejbližší silnici se jde několik dní pěšky. V této škole dlouho nebyla elektřina a vlastně ani pořádná tabule. Když byla zima, tak se tam topilo mimo jiné jačím trusem. Mimochodem, jak je zvíře, to jenom tak pro jistotu. Už jsem se setkal i s tím, že nikdo nevěděl. No a aby toho nebylo málo, tak ten jak, kterým se vlastně jeho trusem topilo, tak ten v té škole přímo bydlel. Z téhleté školy, jako byla opravdu hodně výjimečná, vznikl film, který byl nominován na Oscara. Tak si dejte trošku práce, pokud vás to zajímá, protože já se na to určitě podívám. Jedno ze slov, abyste věděli, co hledat, tak je Lunana, takhle jak to čtu, tak takhle to můžete hledat. A když se na to mrknete, zjistíte, že to musela být jako neskutečná, jako takhle. Na druhou stranu asi oprus, ale na jednu stranu jako romantika.
1: Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dvě minuty chybí do půl desátý, před chvilinkou jsme se tak jako lehce probírali školou, teď se vrátíme zpátky do reality a tou je dopolední soutěž, ve které je ve hře poukázka v hodnotě 777 korun do řeznictví kačice. Tím pádem je jasný, od čeho se bude odvíjet i soutěžní otázka. Dneska to bude hodně jednoduchý, včera jsem se ptal na skopový maso, tak to už dneska necháme bejt a druhý masa vůbec. A já se vás prostě jednoduše zeptám, aby jsme dali šanci všem, jaký maso má ten nejradši, to znamená, anebo takhle, pokud jste vegetariáni, no tak napište, že jste vegetariáni, to je jasný, jo, ale určitě máte nějaký maso, který vám chutná nejvíc a to bych od vás rád tady čet. 606-736-736, to je SMS-kový číslo, kam můžete napsat a i dneska někomu věnuju onu zmiňovanou poukázku.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak začal bych asi svojí osobní zkušeností. Včera jsem byl nucený použít okruh pražský a pak jsem jel po D11 a zpátky jsem se vracel po D1. To bylo strašný. Už chápu, co to jsou takový ty pojmy, jakože okamžitá kolona, postojíte si tam jenom chviličku. Ty chviličky se většinou tak jako desetiminutově natáhly, možná někde i díl. A člověk si pak říká, na co si vlastně kupuju tu dálniční známku, když de facto nějaká jako zrychlená dálnice až tak extrémně neexistuje a kdybych jel po nějaký, jako dejme tomu okresce, tak tam možná budu rychlejc. No nic, to je jenom asi tak jako, že to, a pozor, to jsem se po D1 vracel někdy v 11 v noci, jo. To prostě jsem měl pocit, že to je jak když zadne. Dneska jedno varování tady pro vás mám na pražském okruhu zhruba na 77. kilometru ve směru na Ruzeň, to znamená na D7 se stala nehoda. Nákladní auto a osobní auto, trošku se to tam štosuje, no trošku víc. Každopádně počítejte s tím, že určitě nevyjedete během 2-3 minut. Jako prostě zajedete do kolony, chvilku si počkáte, doufám, že máte kavčo nebo něco ke čtení, no a pak pofrčíte dál. Jinak hodně štěstí, pevný nervy a kdyby něco, dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

3:45 a 3 minuty k tomu, tohle byl Krištof a Srdce být. Dneska máme první školní den, myslím si, že spousta rodičů, neříkám, že úplně všichni, ale někteří, kteří třeba šli do školy poprvé děti, tak měli sebou doprovod a ty otcové, že když vyprovázeli, pokud si ten čas našli, třeba dcery a tak dále, tak jako samozřejmě koukali pyšně a v podstatě, já si na to ještě pamatuju, dávali takový ty dobrý rady, co jo, co ne a tak dále. Ono to pak jako časem opadne, jo, od té třetí, čtvrtý třídy už to bude jako normálnější. Každopádně, proč o tom mluvím? Na našem rádiovém Facebooku je taková jedna velmi originální otcovská rada pro dceru. Jestli můžu, tak bych vám ji doporučil si přečíst, hlavně všem otcům, kteří třeba v příštích pár dnech budou vyprovázet své dcerky do školy, protože to je fakt jako hodně univerzální rada a hodně užitečná. Potom už jako postupem doby to dopadne tak, že třeba syna jsem odvážel na inter a to bylo takový to, nemusíš se mnou chodit ani před inter a tak dále. Takže jako jenom podvez, odevři kufr, vyndej věci a už zase můžeš vypadnout do háje. Takže asi tak. Užijte si to, milí otcové, protože nebude to trvat dlouho.

0: your pum pum girl. Je to 10:00, úplně přesně.
1: Akvapark ve Slaném je dočasně uzavřen a fotbalisté Kladna jsou 7. Dopolední zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Akvapark ve Slaném je dočasně uzavřen, v Plavci se tu objeví až 20. září. Probíhá totiž pravidelná údržba. Ze stejného důvodu jsou uzavřeny i vnitřní prostory rakovnického bazénu. Tady se ale opět půjde vykoupat už v neděli 13. září. Kroupy se konečně dočkají dokončení oprav mostu v ulici generála Klapálka. Akce Středočeského kraje dlouho vázla na chybějícím dodavateli prací. Ty se naplno rozeběhnou v příštím týdnu a skončí nejpozději posledního října. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých si letos připomíná 30 let od založení. Součástí je i lounská pobočka, která má 41 členů. Připravuje pro ně výlety, kulturní akce, besedy, sportovní aktivity i pravidelná setkání. Město navíc tuto organizaci dlouhodobě podporuje. Příjem nových členů proto dál probíhá. Řízení letového provozu ode dneška vede Zdeněk Jelínek. Po 19 letech nahradil Jana Klase. Ten se ve funkci rozhodl skončit kvůli kandidatuře do Senátu na Kladensku. Praha 5 bude mít atletický stadion. Vznikne na místě bývalého závodiště v Motole. Pokračuje mluvčí Prahy Vít Hofman.
3: V Motole plánujeme vybudovat atletický ovál s 8 drahami o délce 400 metrů. Vnitř plochy budou sektory pro skoky, hod oštěpem, kladivem a diskem a také pro vrch koulí. Objekt bude využíván sportovními kluby a veřejností jako zázemí. Využívat je budou 3 sportovní oddíly, a to z Prahy 5 i z Prahy 6 a okolních měst. Částí. Navíc chceme předělat i vnitřek objektu. Například místo původní restaurace vybudujeme rehabilitaci na špičkové úrovni.
1: Nový atletický stadion se v Motole otevře zhruba za rok a půl.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna po postupu do druhé ligy hrají dobře, jsou na 7. místě tabulky. Na 6. Duklu navíc ztrácejí jen 2 body. Formu potvrdili v posledním zápase, ve kterém porazili pražskou Viktorku Žižkov jasně 3-0. Na domácí zápasy Kladna proto chodí čím dál víc fanoušků.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Do září dnes vstupujeme s letním počasím, polojasno až skoro jasno, pouze přechodně oblačno a 22 až 25 stupňů. Zítra i ve čtvrtek stejně jako dnes. Na víkend se navíc ještě oteplí.
4: Pro nové školáky by to chtělo dneska v tom prvním školním dnu nějakou odměnu. Takovej pohár s jahodama.

0: To byly samozřejmě Mira jako nabídka muziky, zahrajeme si už za chvilinku a přeju co nejpříjemnější úterní dopoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Musím uznat, že celotýdenní soutěž, kterou máme, ta dopolední, ve které hrajeme do poukázku do řezíství kačice v hodnotě 777 korun, je relativně nebezpečná, protože pokaždý, když tady čtu vaše správné odpovědi nebo komentáře, tak jako trošičku se mi ty sliny hrnou zpátky do pusy a ono se dost špatně mluví, co si budeme povídat. Protože jídlo je maso, alespoň třeba pro mě a pro spoustu z vás. Taky jsme na tom položili dnešní jakoby v uvozovkách diskuzní téma. Nic těžkýho. Ptal jsem se vás, jaký maso máte nejradši. Samozřejmě chodí mi sem i SMSky typu, že jste vegetariáni a dokonce i vegani a jedno to tomu ani nerozumím, co to je, ale to je jedno. Každopádně beru všechno, myslím tím, co se odpovědí týče. A všichni, co jste napsali, tak jste vlastně v dnešním úvozovkách slosování. Někdo z vás určitě dneska vyhraje. Kdo to se rozhodne? A protože mi píšete, kdy to tak asi budu vědět, tak budu to vědět zhruba po 11. Počítám do té první čtvrthodinky po 11. Tak abyste to náhodou nepropásli, pokud jste náhodou napsali. A pokud jste ještě nenapsali, no tak to můžete napravit a napište mi sem na 606-736-736, jakéže maso máte nejradši. A můžete vyhrát.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
4: Soutěž na relaxu.
1: Relax Radio.

0: Takhle nějak zpívá americký drsoň, tedy Bruce Springsteen, Born in the USA. Máme za nějakých 8 minutek půl jedenáctou. Dneska se tady bavíme o tom, jaký jako máte rádi maso, co jíte tak jako nejvíc za maso. Paradoxně, já jsem třeba čekal, že to kuřecí fakt povede, jo, podle těch vašich zpráv. Ale opak je pravdou, vepřový je prostě naprostá špička, ty SMSky, které tady jsou. A docela se i divím, protože já třeba tlustý moc nemusím, že i buček jako hodně, jo, jede, takže to je bomba. Naproti tomu je to takový jako trošku paradox, že dneska slavíme den tofu. Je to národní den tofu a tofu je, to jsem se teda dozvěděl, fazolová pasta jako náhrada masa. Jo? Oceňuju to hlavně lidi, kteří jako nemusí to maso a je tam dost bílkovin a tak dále. Já jsem si v té příležitosti vzpomněl na jednoho svého známého, typický masožrout, jako já se mu ani nedivím, mám to hodně podobně, který mi říkal, jo, tofu, to jsem taky jednou zkoušel a dal mi, a říká mi, mám pro tebe výborný recept, jak si tofu připravit, tak pozorně poslouchejte. On říkal, hele, musíš vzít přesně 5 gramů tofu, ale opravdu přesně, fakt na hodně drobný kousíčky a rozmíchat to zhruba asi do půl kila nakrájený šunky a jako bude to bomba.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 3 minuty po půl jedenácté na relaxu Sean Kingston, Burning Fire. Mimochodem, dneska máme 1. září, to zaregistrovali asi hlavně školáci, je úterý a myslím si, že takový ten první nával, tak ten už máme za sebou, možná, že někteří už se vrátili domů. A to, co máme tady na relaxu, tak to se týká jednak jídla, protože máme soutěž hodně zajímavou, a jednak školy, protože dneska je ten první školní den, tak mě tak jako zajímalo, kde se žáci v průběhu toho školního roku nejvíc nadřou. Co byste tak jako řekli vy? Já osobně, můj první tip by byl pro sebe, když jsem si dával, tak že by to mělo být Japonsko, že jo? To jsou takový ty, jako že tam jsou od rána do večera a tak dále. Japonsko fakt ne, jednu z největších školních náloží, jak jsem se dozvěděl podle statistik, mají děti, a to bych teda fakt netipoval, v Kostarice. Na prvním stupni mají zhruba 1147 hodin povinné výuky ročně, zatímco ten průměr zemí OECD je nějakých 804, u nás je to zhruba, by vočku, neberte mě za slovo, samozřejmě můžou to mít rozdíly, zhruba 830 až 840 hodin ročně, jo, podotýkám. Mimochodem prázdniny, jenom abyste věděli, a teď počítám nejenom ty letní, protože pak vám to nevycházelo, ale vlastně i ten zbytek těch prázdnin přes rok, tak v Kostarice mají zhruba necelých 11 týdnů. V Lotyšsku, třeba když bychom srovnávali to maximum, tak v Lotyšsku, kdybyste se přestěhovali se svými dětmi, tak si tam budou užívat školní prázdniny přes 18 týdnů. To by bylo, prostě to by byly blázince plný rodičů.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Když máme dneska ten národní den tofu, berte to jako takovou pozvánku na oběd, kdybyste chtěli zkusit něco netradičního, i když někdo to možná baští, jako když prostě to je maso, tak jsem se podíval na maso jako takový, konkrétně, který je nejdražší maso na světě. Zajímalo mě to, protože, co si budeme povídat, my koukáme hodně na cenu, my Češi, takže do kterého masa bychom asi nikdy nešli podle té ceny, co jsem teda našel. Tak nejdražší maso, a když to řeknu hodně upřímně, je to vlastně japonský hovězí. Ono má takový speciální název, já ani nevím, jestli to jako dobře řeknu. Jo. Píše se to Wagyu, takže Wagyu asi předpokládám, a má označení A5 Kobe Beef. Možná kuchaři prominou, nejsem až tak úplně zběhlej, spíš teď se dostáváme k té ceně, protože ta se pohybuje u průměrného masa, tohodle z toho, v řádek stovek dolarů za kilogram, jenom za kilo, stovek dolarů, takže srovnejte to s tím, když nadáváme my, když jdeme do řeznictví, kolik tam stojí maso. A pozor, můžou se objevit prý i raritní aukční kusy, kde kilogram stojí třeba tisíce dolarů, jako nechtěl bych si z toho dávat jídlo.

0: Je tu přesně 11. hodina.
1: Kralupy se obávají nových spaloven a Beroun přidá další kameny zmizelých. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V okolí Kralup vzniknou nové spalovny. Mělnická má jít do provozu v roce 2028 nebo 2029. Neratovická o 2 roky později. Podle vedení Kralup je největší komplikací doprava odpadu. Ten bude totiž na obě místa svážen z celých středních Čech. Obchvat kolem Horních Počapel a Cítova se ale zřejmě včas nestihne. Situaci pro vás budeme dál sledovat. V Berouně přibyde dalších 9 kamenů zmizelých. Celkově jich tak po městě bude už 35. Letošní pietní akt proběhne 29. září. Zahájí jej symbolické položení základního kamene k památníku dětským obětem holokaustu. Následovat bude prohlídka všech míst, kde se nové kameny objevily. Na Strahov pojedou tramvaje. Dopravní podnik připravuje stavbu trati z Malovanky, jak říká jeho mluvčí Aneta Řehková.
3: Podepsali jsme smlouvu se zhotovitelem a ten brzy zahájí přípravné práce. Téměř 1,5 km dlouhý úsek bude začínat na současné trati v Bělohorské ulici a bude mít 3 zastávky. Konečná na Strahově vznikne na místě současné autobusové smyčky a hotovo má být v roce 2028.
1: Včera navíc začala stavba tramvajové trati z nákladového nádraží Žižkov na Jarov. Škoda Octavia se poprvé představila přesně před 30 lety. 1. září 1996 působila jako z jiného světa. Na silnicích jsme tehdy nejvíc potkávali 120, v lepším případě Favority nebo Felicie. Octavia tak znamenala výrazný krok vpřed. Aktuální model se vyváží do více než 100 zemí. Největší zájem mají Němci.
2: Sport.
1: Lionel Messi už za Argentinu nenastoupí, ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S týmem před 4 lety vyhrál mistrovství světa, z šampionátu v roce 2014 a z letošního má stříbro.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí dál polojasno až skoro jasno, oblačno se objeví jen přechodně. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Stejné počasí čekáme až do čtvrtka, v pátek se oteplí až na 28.
0: Léto si tedy ještě v podstatě užijeme, ale svým způsobem jsme se vrátili taky do školy a ta je plná otázek.
4: Řekni mi, co bylo včera a co bude teď.
0: Timmy White a my jedeme dál. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Já se Jenny moc omlouvám, ale pro mě je tohle prostě uspávačka hadů, co se dá dělat. Jenny a jedna z novinek Relaxády, Less Than a Lover. Jsem docela zvědavý, jestli si zítra, to znamená ve středu, holka nějak polepší, protože až do té minulé Relaxády se furt pohybovala mezi 10. a 9. místem a jednu snad byla dokonce 8. nevím. Každopádně za mě jako nějaký extra velký potenciál tam není, ale uvidíme, třeba se chytne. Nechme se překvapit zítra úderem 18. hodiny, jestli v té desítce stále ještě bude, a nebo ne. Jinak připravený jsou, doufám, i ti, kteří dneska byli účastníci dnešní soutěže, ve které jde vlastně o hodně dobrou cenu a je to hlavně maso. Já si vždycky vzpomenu na film Vezu maso pro doktora Jacksona. Já pro vás budu mít za chvíli poukázku do řeznictví kačice v hodnotě 777 korun, tak poslouchejte dál.
1: Relax Radio.

0: Tři minuty po čtvrt na 12 jdeme vyhodnotit dnešní dopolední soutěž, to znamená, někomu věnujeme poukázku do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun. A upřímně musím říct rovnou, mám trošku strach vytáhnout telefon, protože Ivan, který je na telefonu, tak jako musím teda říct, že mluví velmi, velmi plynule, abych se vůbec dostal ke slovu. Ivane, slyšíme se? Aha, a už se neslyšíme. Tak... Možná mluví plynule, ale nějak mi vypadnul, takže já to zkusím za chvilinku, protože to by byla docela škoda. A rozdělíme ty poukázky.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Tak druhý pokus, nedá se nic dělat, na telefonu jsme měli Ivana, on nám vypadl, tak sválně, jestli je tam teď, haló, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý den, tady Ivan telefonu.
0: No, jako trošičku nám to tam v tom chroptá v tom telefonu, tak doufujeme, že to vydrží. Každopádně, ty jsi masožravec, je to tak, říkám to dobře?
1: Ano, mám rád maso.
0: A ještě bychom se rovnou mohli zeptat, jaký maso máš nejradši, nebo jaký jsi třeba i zkusil?
1: Já jsem, mám masa rád všechny možné. Aha. Zkusil jsem i exotické maso, třeba maso z klokana, z butrie, nebo i z krokodýla, ale... Co mám rád hovězí maso. Jakkoliv upravené, jestli je to na grilu, vařené, upečené, prostě hovězí maso, hovězí maso. Můj tatínek říkával, když maminka udělala kuře, to není maso, to nechci. Prostě hovězí maso, to nemá chybu.
0: Já jsem
1: z hovězího masa, nebo steak z hovězího masa, super.
0: Já jsem přesně věděl, že když tě pustím ke slovu, tak už se zpátky nedostanu. Každopádně ne, v pohodě, to jako, mě to jas tak úplně nevadí. Ty jsi napsal, že nejlepší je steak z mladého býka, že to nemá chybu, ale že se musí umět udělat a připravit. Máš nějaký speciální návod třeba na tuhleto grilovačku? Seš grillmaster?
1: No to já nejsem, bohužel. Bohužel nejsem, nedokážu to tak udělat. Rád se dívám na to, když to někdo dělá v televizi nějaký pořad, ale... abych to uměl, nechci nikomu dávat recept, protože nejsem tak běhlej.
0: Jo. Ale to, no. Co si sám třeba ugriluješ, to si sníš, že jo? Nemáš s tím problém.
1: Samozřejmě. Většinou to s tím, málo toho vyhodím.
0: No hele, Ivane, ty jsi dneska další šťastlivec, který vyhrává tu poukázku, tak si ji užij a až budeš baštit nějaký to dobrý maso, tak si vzpomeň na Radio Relax. Měj se hezky, ahoj.
1: Vzpomínám, poslouchám ho každý den a mějte se moc hezky.
0: Díky
1: hezký
0: moc.
1: Den.
0: Ahoj i tobě. Relax. Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jestli jsem si až do včerejška říkal, že když hlásíme takový ty vozidla v odstavném pruhu, jakože tam stojí pro poruchu a tak dále, že to je skoro zbytečný, tak po včerejšku, kdy jsem se fakt jako v noci vracel po D1, už si to neříkám. Takže rozblikaný auta, kamiony, které mají vzadu ještě takový ty různý majáčky, já to chápu, aspoň jsou líp vidět, to je pravda, ale jako klidu to nepřidá a musím teda přiznat, že jsem přijel domů vyklepaný jak řízek. Každopádně teď se pojďme rychle podívat na dálnice, začneme na D10 zhruba na 640. kilometru ve směru na Prahu. Ještě tak zhruba před čtvrt hodinou to bylo aktuální. Tohle je taková informace, která už může, ale nemusí být pravdivá. Leží tam nějaký bordel na vozovce, to znamená nějaká plachta. A protože je dost velká, jako znáte to, každý jede okolo, ale nikomu se nechce zastavovat a tím míň na dálnici. Takže je možný, že tam ještě bude, možná, že už tam není. Na D4 ve směru na Prahu, zhruba na 70. kilometru, stojí havarované vozidlo. Je teda odstažené do odstavného pruhu, to je to, o čem jsem mluvil, ale je dobrý na ní dát pozor. To samý je na okruhu ve směru do Ruzyně na D7 na zhruba 76. kilometru. Tam je dopravní nehoda dvou vozidel, nákladňák a osobák a to jako nikdy nevěstí nic dobrého. Počítejte i s tím, že se na místě trošku zaseknete, že to prostě nebude úplně hladký průjezd.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

Pomalinko, ale jistě se blížíme ke 12. hodině. Tohle to byl Jelen a Vlčí srdce. Mimochodem, ty mají za sebou letní šňůru, takovou tu festivalovou. A co jsem tak jako slyšel, tak to byla fakt super akce. Pokud jste byli, tak to můžete jedině potvrdit, kdyby náhodou, tak máme SMS-kovou bránu 606-736-736. Doufám, že jste si to pořádně užili. Dneska jste si asi užili první školní den, i když taky ne úplně všichni. Někdo si to užil jako v pozici žáků, někdo si to užil v pozici rodičů. Já už jsem tady apeloval hlavně na otce, běžte taky určitě, protože ono to většinou bývá tak, že ty prvňáčky doprovázejí maminy. Jo, to je jasná věc, ty otcové prostě jsou živitelé a tak dále. Ale jestli můžu za sebe, chlapi, fakt běžte, myslím si, že si to užijete. Je to jeden z času, na který jen tak nezapomenete. A kdyby náhodou jste chtěli dát nějakou dobrou radu, tak nevěděli byste, tak takovou lehkou nápovědu máte u nás na Facebooku. Takhle to klidně můžete použít. Je to docela originální a mě to pobavilo.

0: minutu po 12. hodině přejeme všem, kteří zrovna obědvají, dobrou chuť.
1: Ocenění pro kroupský městský časopis a další zápasy národní fotbalové reprezentace. Nejen takové budou další zprávy na Relaxu. Hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Kralupský městský časopis je druhý nejlepší v republice. Významného úspěchu dosáhl v celostátní soutěži Zlatý Cyril. Porota ocenila hlavně nápaditou práci s daty, široký záběr témat a grafické zpracování. První místo obsadil měsíčník z Humpolce, bronz putuje do Kolína. Mělnické mateřské a základní školy zahájily nový školní rok s řadou vylepšení. Město do nich investovalo celkových 66 milionů korun. Mateřinka Pohádka tak získala novou budovu pro dvě dětské skupiny. Školka v Kokořínské ulici má úspornější energetický provoz, stejně jako základka v Cukrovarské. Nezapomnělo se ani na Dům dětí a mládeže, u kterého vzniká nové hřiště. Do brounské nemocnice ode dneška zajíždí autobus, více už mluvčí dopravce Jan Holub.
3: Jedná se o linku 825, která předtím končila v zastávce profesora Veselého. Ode dneška zajíždí i do nemocnice, kam jsme s našimi spoji už před několika lety jezdili. 825 projíždí celým Berounem a na zastávce u Černého koně na ní navazují další spoje, například od Fakového nádraží nebo z okolní části města.
1: Autobus do areálu berounské nemocnice zajíždí po celý den, mimo brzkých ranních a večerních hodin. Pardubice budou mít multifunkční hokejovou halu. Pořádat v ní půjdou i koncerty až pro 25 tisíc návštěvníků. Počítá se i s tréninkovou halou, hotelem a parkovacím domem. Projekt včera získal stavební povolení.
2: Sport.
1: Národní fotbalová reprezentace hraje s Chorvaty 26. září. První zápas po neúspěšném mistrovství světa bude zároveň premiérou pro nového trenéra našeho nároďáku Santiho Deniu. V Lize národů pak na podzim hrajeme ještě zápasy s Angličany a se Španěly.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Úterní obloha dál polojasná až skoro jasná, přechodně i oblačná, 22 až 25 stupňů dnešní maxima. Zítra i ve čtvrtek úplně stejně, v pátek se dokonce ještě oteplí.
0: No a na odpoledne tady mám takovou jakože hudební chuťovku, tedy Swims. K obědu už jsme vám přáli, tak užijte si hezké, co nejpříjemnější úterní odpoledne.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Dneska máme úterý s datem 1. září a já už vás zvu na víkend do Přírodního divadla Doxy. Tam se totiž uskuteční hned dvě charitativní akce. V sobotu 5. od 11 do 16 hodin, takzvaný Den tvoření, kde si můžete s dětmi vyzkoušet řemesla a taky tvoření vlastníma rukama. Výtěžek potom půjde na podporu art do nemocnic. V neděli, to znamená 6. se od 10 hodin koná umisťovací přehlídka psů z útulku s názvem Hvězdy na červeném koberci. Těšit se můžete nejenom na spoustu pejsků, ale i na zábavný i vzdělávací program. A tenhle ten způsob umisťování psů teďka hodně frčí, to bych doporučoval, běžte se podívat. Hornická historie Kladenska, to už jsme zase někde jinde, to ožije tuto sobotu v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Od 14 do 18 hodin se zde uskuteční tradiční den horníků, který připomene bohatou historii hornictví na Kladensku a nabídne odpoledne plné hudby, hornických tradic, techniky a zábavy pro návštěvníky všech věkových kategorií. Užit si můžete i jízdu na dvou typech úzkoro schodných drah nebo šlapací drezíně. Tak takové pozvánky máme na víkend, je jenom na vás, co si vyberete.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio. Baby, put your

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio.
8: Nejlepší rádio ve vašem městě.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. září. Tento den roku 1923 při zemětřesení v Tokiu a Yokohamě zahynulo na 300 000 obyvatel. Roku 1929 se na Slovensku narodila herečka Květa Fialová. Roku 1946 spatřil v Manchesteru světlo světa jeden z trojice Bee Gees, Barry Gibb. O 7 let dříve tento den napadlo Německo-Polsko a tím fakticky začala druhá světová válka. V roce 1666 postihl Londýn obrovský požár. Se zemí srovnal 80% města. Roku 1957 se na Kubě narodila zpěvačka Gloria Estefan. Psal se rok 1914, kdy San Petersburg Rusové přejmenovali na Petrohrad. Tento den roku 1962 se narodil Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers. 1. září 1939 byl tento den protektorát Čechy a Morava rozdělen na 7 správních oblastí a ve vzduchu visela hrozba druhé světové války. Tento den roku 1998 spustil David Bowie Bowienet, svůj hodně zajímavý internetový klub. Roku 1983 sovětská stíhačka se střelila nad územím SSSR civilní letadlo korejských aerolinií s 269 lidmi na palubě. O 21 let později tento den 25 teroristů obsadilo základní školu v Beslanu. Jako rukojmí vzali přes 1000 lidí.

0: 1.9.1992 utrpěl při autonehodě u Humpolce těžká zranění Alexandr Dubček. 7. listopadu jim podlehl. V 97. byly zpřístupněny svazky STB.
1: Relax Radio. Relax.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Luisa Sonza a Billy William. My Oh My.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: relax.cz
1: S relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.
2: Ano, je to tak 13. hodina a je čas si dát si zprávy.
3: Hořovice mají další sportoviště a povinná registrace psů probíhá u veterinářů.
1: Relax Radio. Zprávy.
3: Na hořovickém sídlišti Višňovka přibyly dva venkovní stoly na stolní tenis. Teplárenská společnost je sem nechala instalovat jako poděkování obyvatelům. Lokalita totiž před 2 lety prošla rozsáhlou rekonstrukcí rozvodů tepla. Výkopy, hlučné stroje a bláto byly na denním pořádku. U Knovíze se od dneška jezdí po části budoucí dálnice D7. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Řidiči nyní projíždějí po jedné polovině dálnice, kam během pokládání vozovky navezlo asfalt přes 300 naložených nákladních aut. S pracemi budeme dál pokračovat na druhé polovině, kterou chceme dokončit ještě letos na přelomu října-listopadu.
3: Celý úsek mezi Knovízem a Slaným západ se otevře příští rok. Pracuje se i na navazující části od Slaného ke Kutrovicím.
4: Na navazujícím 3,5 kilometru dlouhém úseku od Slaného ke Kutrovicím máme vybetonované 2 mosty a bagry z Válci nyní připravují dálnici na položení asfaltových vrstev.
3: Povinná registrace psů probíhá u veterinářů. Těm, jak zatím bylo nahlášeno, jen 177 tisíc. V Česku ale žije odhadem 2,5 milionu psů. Majitelé na povinnou registraci ke zvěrolékařům nemusí chodit hned. Zápis lze provést při vakcinaci. Do systému se zadávají základní informace jako plemeno, pohlaví a kontaktní informace v případě ztráty zvířete. Druhý nejvyšší schodek státního rozpočtu se nezamlouvá ani Petru Pavlovi. Vládou navržený deficit 389 miliard korun považuje za příliš vysoký. Proti je řada ekonomů. Někteří se při tak vysokém tempu zadlužování obávají státního bankrotu.
1: Sport.
3: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále padly se Švédkami 0-3. Nezopakují tak 8. místo z roku 2023.
1: Relax Radio.
3: Odpoledne ve středních Čechách a okolí může být přechodně oblačné, jinak ale polojasné. Teploty u letních 25, v noci na 13 stupních. Zítřejší počasí stejné jako to dnešní, změnu nepřinese ani čtvrtek. V pátek se můžeme těšit na oteplení. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se podíváme do historie za rekordními zářijovými teplotami.
5: Září je měsícem, kdy vlastně oficiálně končí léto, ale přesto počasí umí být ještě žhavé. Důkazem toho je nejvyšší teplota, která byla naměřena 1. září 2015 v Javorníku, a to plus 37,4 stupně Celsia.
3: A kdy bylo v září naopak nejchladněji?
5: Nejnižší teplota byla zaznamenána už klasicky na horách na Šumavě na stanici Kvilt a Perla 21. září 1997. Tam teplota klesla na minus 11,8 stupně Celsia.
2: No, tak to bylo teplo a zase opravdu i zima, veď?
3: Ano, no. Ano. No, horko je asi dnes, hlavně některým.
2: Jasně, přesně tak,
3: z toho zahájení školního roku.
2: No, já se ti zeptám, jak si pamatuješ svůj první den, když jsi šel třeba na střední školu?
3: To na základku vůbec nevím teda, to je dobře, že jsem si jako na to nezeptala vůbec. Střední škola tam je utkvila, tam jsem nastupoval v době, kdy u nás v paneláku normálně hořelo. Takže jsem vlastně nemohl, já jsem se tam fakt ten první den nedostal. Nikdo mi to nevěřil, ani paní učitelka mi to nevěřila. Asi si mysleli, že jsem v podstatě hned ten první den jako lajdač.
2: Jo. Tak to je dobrý.
3: No, pak mi jako trvalo dlouho, než jsem nějak tu pověst jako napravil, člověče.
2: No, tak to je jako, to je blbý, no, na první den, ale tak to nikdo neovlivní,
3: veď? No, u nás paneláku tehdy hořelo pořád, takže jako hlavně ve sklepích, takže...
2: Ale že ty jsi v tom měl prsty, veď?
3: Taková divoká léta tam.
2: Jo, Izala Rawson, All the Time, následující hodince, na tu se jistě můžete rádi těšit. No a samozřejmě No Name, děkujem, že jsi, věřím tomu, že společný odpoledne bude veliké, legrační.

0: Je to tak, dneska máme 1. září, je 13 hodin a 14 minut a to je čas dát si anketu Relax v ulicích. Musím říct, že tentokrát jsme se vás ptali na docela zajímavou věc a jsem zvědavá na vaše odpovědi, protože nemyslím si, že je to zrovna jednoduché. Co znamená situace, kdy nad někým visí Damoklův meč? Jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: To opravdu nevím, co znamená tato otázka, ale asi něco z historie.
3: Já si představuju, jak stojí člověk a nad ním visí meč a ten se houpe, no a mohl by spadnout a mohl by se mu třeba zarazit do hlavy, takže myslím si, že to bude nějaká hrozba.
4: Ježiši, meče já jsem měl doma a oni nás vykradli, ukradli, takže já vůbec nevím, o mečích už vůbec nic, ani se o nich nechci je bavit.
5: Těžký se rozhodnout.
6: Tak meč, to bude nějaká hrozba, že by to mohlo znamenat, že je někdo v nějakém ohrožení.
7: Tak to je úplně přesně, protože moje žena má ráda právě tyhle ty povídky a tomu se přesně říká, když už to máte za pár.
8: No to nevím, když nad ním asi furt nějaký průšvih mu hrozí, nebo se pořád něčeho bojí, asi, že něco nastane.
9: No to nevím, asi úseknou hlavu.
10: Damoklův meč je situace, která je pro velice obtížná pro člověka, aby se rozhodnul a má pocit, že ať se rozhodne, jak se rozhodne, takže to bude špatně.
11: To znamená, že nad ním visí meč, který vyvinul pan Damokl.
0: Damokl nezmokl, ale pojďme si říct správnou odpověď. Pár jich tam zaznělo, takže pokud nad někým visí Damoklův meč, znamená to, že je i přes zdánlivý úspěch v neustálém ohrožení. Rčení pochází z řecké legendy o dvořanovi Damoklovi, který si myslel, že být vládcem je samá sláva. A Dionysos mu na koňské žíni zavěsil meč nad hlavu, aby mu ukázal, že život panovníka není jen o kráse, ale hlavně o strachu z nebezpečí. No a protože je dneska 1. září, tak nad někým z vás se ten Damoklův meč může klidně znovu zaměstnit, třeba právě dneska, když se vracíte do školy. Takže jsme tady pro vás, vy posloucháte Radio Relax a my jedeme dál.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: je to tady první školní den a já mám takový pocit, že dneska ráno byly v ulicích viděny dva naprosto odlišné druhy lidí. Byly to děti s výrazem. Tohle léto bylo nějak podezřele krátký, no a pak rodiče, kteří se snažili skrýt radost, že po dvou měsících konečně nastává alespoň nějaký režim. Alespoň u nás to tak bylo. Samozřejmě při cestě ke škole už padla otázka, máme prosím tě, za jak dlouho budou nějaký prázdniny. Bohužel, čekají nás maximálně, myslím, že v říjnu, jsou nějaký podzimní, ale teďko šupky dubky honem do školy, ať máme trošku klidu. No a tak mě dneska trošku zajímá, jaký byl váš první školní den, jaké máte dojmy, jestli máte doma prvňáčka a nastupovalo dítě na novou školu, nebo jestli už máte teda ty starší děti a přišli třeba na střední atd. Takže 606-736-736, jak jste zvládli ten svůj první školní den po prázdninách?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Jo, je to tak, 1. září, prostě to léto se pomalu blíží ke konci. No ale my si ho nenecháme zkazit, dáme si třeba Michaela Jacksona, co vy na to? Já musím říct, že tenhle ten člověk mě vždycky uchvacoval a uchvacovat bude. Je to muzika, která nikdy neumře a my máme pro vás skvělou pecku They Don't Care About Us, což znamená v překladu je mi úplně jedno, co s námi je. Michael Jackson je vydal v roce 95 a pořádně v ní přitvrdil. Musím říct, že nejen hudebně, ale hlavně tím tématem. Zpívá o nespravedlnosti, předsudcích, o pocitu, že ti nahoře obyčejné lidi zkrátka neposlouchají. Já myslím, že nic novýho. Tak jdeme na to.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Dneska se bavíme o prvním školním dni a vašich dojmech a já jsem si vzpomněla na jednu hlášku, která samozřejmě proběhla u nás doma před několika lety. Přišel senátor domů a říká: mami, hele, dneska jsme se učili, kdo zavedl povinnou školní docházku. Chviličku samozřejmě bylo ticho a potom samozřejmě dodal: kdybych měl stroj času, tak se vrátím zpátky a pokusím se Marii Terezi vysvětlit, že by svoje rozhodnutí měla ještě jednou pořádně přehodnotit. Já jsem samozřejmě začala smát a říkám: prosím tě, všichni jsme si tím prošli a všichni jsme to zvládli, žijeme a tak dále, takže to zvládneš i ty. Samozřejmě, když si vzpomenu na nějakou tu látku, která prostě mi dělala problém, ať už to byla matematika, tak i tak jsme to prostě přežili. No a vždycky říkám, co tě nezabije, to tě posílí. Takže co vy? Jaký byl dneska první váš školní den? Pište 606-736-736 a pojďte mě trošku pobavit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jistě nám dohrává písnička od Liam Payne, Rita Ora, For You, a my jdeme na nějakou vaši zprávu, kterou píšete k dnešnímu tématu, jaký byl váš první školní den, ať už vaši děti dnes, nebo když jste byli malí. Píše nám Pavel z Kladna. Jarko, naše dcera přišla dneska ze školy úplně nadšená, mají prý skvělou paní učitelku, sedí s nejlepší kamarádkou a už teď tvrdí, že tohle bude nejlepší školní rok. No tak jsem hlavně zvědavý, jak dlouho jí to nadšení vydrží. Pavle, já bych jí rozhodně to nadšení nebrala, třeba jí vydrží až do června, anebo minimálně do chvíle, než samozřejmě poprvé uslyší, a to nebude jediná, tak děti, vytáhněte si papíry, napíšeme si krátkou písemku, tam většinou končí líbánky se školním rokem hodně rychle. Volejte na

0: 14.00 jdeme na zprávy s Davidem.
1: Parkování v Rakovníku půjde platit mobilem a v pátek až 28 stupňů. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Parkování v Rakovníku půjde platit mobilem, řidiči ale budou muset mít staženou aplikaci Easy Park. Do té pak zaregistrují registrační značku vozidla, telefonní číslo a způsob úhrady. Odpadne pak povinnost odebírání lístků od závory, která se sama zvedne. Systém se připravuje, spuštěn má být na podzim. Práce na žateckých hradbách skončily, trvaly rok a půl. Kromě potřebných oprav přinesly i příjemný prostor pro trávení volného času. Nové cesty, veřejné osvětlení, zeleň i nová místa k posezení s vyhlídkou na Podměstí a Krušné hory. Brzy přijde na řadu druhá etapa, týkat se bude prostor pod pivovarem. Polovina kontrolovaných obchodníků porušila pravidla pro poskytování slev. Zjistila to Česká obchodní inspekce, její mluvčí František Kotrba.
3: Nejčastějším zjištěním bylo užití nekalých obchodních praktik. Dalším častým zjištěním bylo porušení ustanovení paragrafu 12a zákona o ochraně spotřebitele, který se týká informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
1: Sleva totiž musí být vždy stanovena podle nejnižší ceny, za kterou byl výrobek prodáván 30 dnů před jejím poskytnutím. Praha 5 bude mít atletický stadion. Vznikne na místě bývalého chrytího závodiště v Motole. Mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: V Motole plánujeme vybudovat atletický ovál s 8 drahami o délce 400 metrů. Vnitř plochy budou sektory pro skoky, hod oštěpem, kladivem a diskem a také pro vrch koulí. Objekt bude využíván sportovními kluby a veřejností jako zázemí. Využívat je budou 3 sportovní oddíly, a to z Prahy 5 i z Prahy 6 a okolních městských částí. Navíc chceme předělat i vnitřek objektu. Například místo původní restaurace vybudujeme rehabilitaci na špičkové úrovni.
1: Nový atletický stadion se v Motole otevře zhruba za rok a půl.
5: Sport.
1: Zbrojovka Brno s Hradcem Králové, Bohemians 1905 s Jabloncem. První fotbalová liga zítra dohraje 4. kolo. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
2: Relax Radio.
1: Do večera oblačno až polojasno a 22 až 25 stupňů. Zítra i ve čtvrtek stejné počasí jako dnes. V pátek má být polojasno a 25 až 28, v sobotu pak 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Já jsem si vzpomněla na svůj první den školní, když jsem byla na základce. Jsme se spolu bavili na tu střední, že jo? Že si
1: ano,
0: pamatuješ
1: ano,
0: ty.
1: Ano, já si pamatuju, jenom kdo neslyšel, tak požár v našem domě způsobil to, že jsem se tam nedostala včas, ale dobře, Jarko, tak tvůj první den na základní škole.
0: Já si pamatuju, já jsem chodila v lounech, že jsem měla takový krásný šatičky, modrorůžový a modrorůžovou aktovku. Úplně si to pamatuju a hlavně jsme si sedli do těch lavic a museli jsme dát ruce za židle.
1: Jasně, a vlastně...
0: To bylo tenkrát hodně běžný.
1: To bylo určitě a taky vlastně nejdřív se učilo nějak psát, mám pocit, nějakým jako nějakým perem a pak až mohlo být to plnící na ty bombičky.
0: Já
1: jako,
0: myslím, jo. Že nejdřív tuškou.
1: Ne? Tuškou asi možná, že jo.
0: A pak se jako přešlo na to plnící
1: přešlo,
0: pero.
1: Pak jenom, ty frajeři.
0: Já jsem levačka, takže víš asi, jak to dopadlo.
1: Já taky, no, Jarka se pořád pohybuje ve škole, kdo neví, takže ona samozřejmě tohleto všechno vidí z první ruky, takže ano, tuška a až potom plnící pero.
0: Přesně
1: ano.
0: Tak, a to bylo něco. Takže jo, LP, Lost on You. Nebo samozřejmě Verona, den co den. Máte se na co těšit i v nadcházející hodince.
2: Relax Radio.
6: Jarka Poláková a David Latovský.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: No tak první školní den máme skoro za sebou a dneska se vás ptám, jaké z něj máte dojmy vy a hlavně vaše děti. No a protože dneska je to ještě taková pohodička, je to takový to přivítání, dostanete rozvrh, dostanete všechno, co si máte koupit, děti si povídají mezi sebou, co o prázdninách, a to z úkoly písemky přijde až teprve možná příští týden. Našla jsem takový úžasný vtip, kdy pan učitel se při práci ve škole ptá dětí, co bych dělal, kdybych byl majitelem velké firmy. No a všichni se samozřejmě pustí do psaní, jen jsem Pepíček, jako vždycky Pepíček sedí a nic nedělá. No a učitel se ho ptá, Pepíčku, prosím tě, proč nic nepíšeš? No Pepíček se tak jako na pana učitele podívá a říká, no víte, pane učiteli, já čekám na svoji sekretářku. Jo, tak i tak víceméně by to mohlo být, že dnešní mládež je velice vynalézavá a jak nejlíp vokecat tohle z toho, než tím, že si prostě seženete sekretářku, ta to za vás zapíše. Jo, ráda bych taky jako učitelka měla svoji sekretářku, jenže ono to v některých pracích prostě nejde. Teď už slíbená LP Lost on You.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Dneska řešíme první školní den a zatím, co je to ještě takové to hezké, tak za pár dnů nás čeká takový to klasický, každý ráno se ptát, máš čip, máš klíče, máš peněženku, nezapomněl jsi telefon a další věci. A s tím samozřejmě jsem narazila na to, že každému rodiči občas samozřejmě dojde trpělivost a vybuchne. Já jsem taky rodič a mám to úplně stejný, takže jako hlásit se k tomu, že jsem dokonalý rodič, ne. Musíme umět přiznat, že jsme to občas přehnali, i se umět omluvit a vrátit se k té situaci v klidu. No a myslím, že právě ten začátek školního roku nám těch příležitostí k procvičování trpělivosti zase pár nabídne a já osobně jsem si vzpomněla na jednu fakt, jako to jsem vybouchla neskutečně a lituju toho dodnes, protože jsem samozřejmě po ruce měla špagety, suché, neuvařené v pytlíku a co rozčílená ženská udělá, vezme ty špagety a hodí je na zem. No, mám pocit, že asi půl roku se mi sbírala v kuchyni ty špagety. No, každopádně vím, že dneska už bych to neudělala, ale co, člověk musí občas ty nervy vypustit. Jak to řešíte vy, když to na vás jde? Chytíte první věc, co máte kolem sebe, třísknete s ní, anebo prostě jdete na záchod, tam se vyřvete, vykřičíte, pušte mi 6673676 a zkuste mi poradit něco, abych příště ty špagety prostě neházela.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na komplikace na dálnicích. Na D10 na 45. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce plachta. Místem proto pojíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace jsou také na Pražském okruhu na 670. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 se stala nehoda nákladního a osobního auta. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla, počítejte proto se zdržením a opatrnou jízdu. Jezděte bezpečně a s dostatečným odstupem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: A teď jedna kapela, která dokazuje, že některé hity prostě nestárnou. Skupina Roxette letos slaví už 40 let a jejich písničky dál znějí naživo. Po smrti nezapomenutelné Marie Fredriksson se Per Jessel rozhodl její hudební příběh udržet při životě a na pódiu ho dnes doprovází švédská zpěvačka Lena Philipsson, která mimochodem reprezentovala Švédsko i na Eurovizi. No a že jí to s Roxette funguje, mohli letos slyšet i fanoušci na festivalu. Mám pocit, že to byla Venácka. Právě písnička Sleeping in my car tam patřila mezi první hity koncertu. Takže nastartovat, pásy zapnout a jdeme na to. Skupina Roxette právě na našem rádiu Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

Tak dneska jsme se od prvního školního dne dostali až k rodičovské trpělivosti a k otázce. Jestli si pamatujete na nějaký svůj výbuch, který byste dneska možná vzali zpátky, já jsem se přiznala se svým výbuchem, kterého jsem litovala minimálně půl roku, protože jsem hodila na zem ze vsteku špagety. Suché špagety, takže asi víte, jak to mohlo dopadnout. No a píše nám naše posluchačka Milena, zdravím relaxáky, já házela bramborama, zrovna jsem dělala bramborovou kaši. Jinak se držím a jakmile dcera odejde, začnu ječet. Tak takhle to je u mě doma, dceři je 16, hezký den, Milena. Mileno, děkuju, musím říct, že házet bramborama při přípravě bramborové kaše je docela efektivní samozřejmě způsob zpracování surovin, ale jestli byly horký, tak vás to muselo i docela bolet, ne? Hlavně mě teda pobavilo to, že ječení až poté, co dcera odejde. To už je taková vyšší rodičovská disciplína. Teď ještě ty nervy udržím a až dítě odejde, zavřu se dveře, tak teď to spustím. Ale 16 let... to máme úplně stejný. Mám pocit, že kolikrát ta trpělivost se nepočítá na ruky, ale na minuty. Já jsem si kvůli tomu pořídila metrovou vařičku z docela silného dřeva a přiznám se k tomu, je pravda, že jsem ještě nikdy nepoužila, ale vždycky jenom pohrozím, v tu chvilku udělají všechno, co se po nich chce. No tak kdo další, co létalo u vás? Brambory, učebnice, vařička, nebo jste typ jako Milena, že předíte těm takovej ten zenový mistr a potom si jdete zařvat někam, kde vás nikdo neslyší. 666-736-736. A teď už Fast Car. Ne, pardon, L'amour toujours, ano, tak to je tematická písnička Láska navždy.

0: 15. hodina odbyla. Je tady David se zprávama.
1: Dobré odpoledne, opraváře v Kralupech zasáhlo rozbitý elektrický rozvaděč a počasí zůstane letní.
2: Relax Radio.
1: Technik, který měl v Kroupech opravit elektrický rozvaděč, dostal úraz elektrickým proudem. Skončil v nemocnici. Událost se stala před polednem v budově bývalého pivovaru. Na místě jsou zástupci servisní společnosti, kteří určí další postup. U Buštěhradu je nový depozitář Galerie hlavního města Prahy. Do lokality na Bouchalce byly převezeny vzácné sochy, obrazy a další umělecká díla. Pro ně je nejdůležitější stála teplota a samohasící zařízení, které případné plameny uhasí do několika vteřin. Galerie díky stěhování opustila většinu současných úložných prostor, kostel v Bohnicích nebo protiatomový kryt v Hostivaři. Do areálu berounské nemocnice ode dneška zajíždí autobus. Více už mluvčí dopravce Jan Holub.
3: Jedná se o linku 825, která předtím končila v zastávce profesora Veselého. Ode dneška zajíždí i do nemocnice, kam jsme s našimi spoji už před několika lety jezdili. 825 projíždí celým Berounem a na zastávce u Černého koně na ní navazují další spoje. Například od Vlakového nádraží nebo z okolní části města.
1: Autobus do berounské nemocnice zajíždí celý den mimo brzkých ranních a večerních hodin. Koaliční vláda musí řešit drobné neshody. Motoristům vadí obří plánovaný schodek rozpočtu 389 miliard. Vyšší manko měla naše země jen v době covidu. Proti je i prezident. Hnutí SPD se navíc nelíbí navrhované snížení podpory v nezaměstnanosti. Situaci bude řešit premiér Babiš.
2: Sport.
1: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odhraje 14. října. Původní termín minulou sobotu padl kvůli onemocnění v týmu Středočechů. Ti společně se Sláví drží v aktuálním ročníku neporazitelnost.
2: Relax Radio.
1: Dnes už bez změny, podíváme se na noc. V noci ve středních Čechách a okolí čekáme 13 až 10 stupňů. Zítra, ale stejně jako dnes, oblačno až polojasno a 22 až 25 stupňů. Se stejným počasím počítejme i ve čtvrtek. V pátek se oteplí až na 28.
0: Milí kolego, musím se zeptat i tebe. Ptala jsem se našich posluchačů, píšou. Co tě poslední době rozčílilo a jak se to projevuje u tebe?
1: No, já si jenom křičím, není to nějak, že bych jako něčím házel po někom a takhle nebo do něčeho kopal. A vždycky je to, když nefungují ty technologie, které jako jsou převratně dokonalé, jo. Mám tím na mysli třeba, že internet, prostě když se seká.
0: No a co děláš tu chvíli jako?
1: No dobře, člověče, možná, že něco jo, hele, ty co si vybavil, ani jako si to neuvědomuju, ale asi tak jako pěstí do stolu, no, to je tak jako normální, ne?
0: Pěstí do stolu.
1: To je běžný úplně, nebo vy ženský většinou házíte, že jo, jak
0: no,
1: si
0: my
1: už
0: házíme,
1: naznačovala,
0: ne? Ano, přesně tak,
1: s nějakými jako potravinami, že jo?
0: Ano, potraviny, k talíře, a ještě se mi nepodařilo naštěstí hodit nůž, to asi to
1: tak já radši jdu z té místnosti.
0: Ok, takže Tereza Kendlová a Kali ve frontě na sny. My mezi 15. a 16. hodinou budeme soutěžit, tak zůstaňte s námi a poslouchejte Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio. I gotta be a, be a, be a, be a, be a. I gotta

0: Tak dneska mám to téma prvního školního dne trošku zvrtlo v takovou skupinou rodičovskou terapii a začala Milena nejdřív létajícími bramborami a koukám, že rozhodně není sama, komu někdy doma rupli nervy. Třeba Renata z Kralup píše, já jednou asi 20 minut řvala na syna, že zase ztratil klíče od domu. Vysvětlila jsem mu, jak je nezodpovědný, že pořád něco hledáme a že už toho mám dost. No pak jsem se podívala do kabelky a měla jsem je u sebe. No a co Renato v tu chvíli? Přišla taková ta situace, že jste to zamlčela a dělala jste, že to nevíte, že byli v kabelce a nechala jste je někde a svedla jste to na něj, anebo jste prostě přiznala svoji chybu. Já si pamatuju jednu situaci u nás, bylo to podobné, já jsem to prostě zazděla, já jsem ty klíče někam dala, byly to myslím, že klíče od auta a dělala jsem, že je, hele, oni jsou tady a tak dále, no tak to víte. No a Karel z Kladna píše, Jarko, já jsem vybuchl kvůli synovi 5 z matematiky, pronesl jsem asi 10-minutovou přednášku o tom, jak se musí učit a on se mě pak zeptal, jaké známky jsem měl z matematiky já. Tím debata skončila. Asi bych jako možná asi taky skončila, protože z matiky jsem zrovna krásný známky neměla, ale co mě vždycky vytáčí je taková ta věta, já jsem sice měla za 4, ale ostatní, já říkám, ale mě ostatní nezajímají, mě zajímají jenom tvoje známky. To je taky taková ta klasická odpověď, kterou používá podle mě hodně rodičů. No tak já nevím, pojďme, jedeme dál. Pište, kvůli čemu jste doma někdy úplně zbytečně vybuchli a dneska byste tu situaci nejradši vzali zpátky na 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Informační centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D6 mezi 47 a 48 kilometrem ve směru na Karlovy Vary pozor na překážku. Na vozovce leží pytle, takže tady určitě sundejte nou splynu a místem projíždějte opatrně. Komplikace jsou také na D7 mezi 16 a 17 kilometrem ve směru na Chomutov. Stala se tam nehoda nákladního a osobního auta. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Pokud tady právě projíždíte, počítejte raději se zdržením, jeďte opatrně a šťastnou cestu přeje Radio Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Milí posluchači, je čas seřídit si čas, protože je právě náš čas na pravidelný souboj moderátor versus zprávař. Za chvíli proti sobě nastoupíme.
1: Přesně tak. Čas už jsme si seřídili, ale teď hlavně taky nastražit uši, protože nás čeká nějaké to poslouchání toho, co si dneska připravila kolegyně Jarka. Ano. Já vám do těch uší můžu pošeptat to, že dnes soutěžíme o rodinnou vstupenku na návštěvu koně pruských jeskyní.
0: Tam je to moc krásný.
1: To je prostě ono, jasně. Koně pruský jeskyně určitě nesklamou. A pozor, je to rodinná vstupenka 2+3, takže pro takovou tu větší rodinu.
0: A 3+2.
1: Jako 3 dospělí, to asi ne.
0: To asi ne, veď.
1: Nebo 4+1.
0: 4+1.
1: Že by se to nějak takhle jako dalo domluvit, no uvidíte třeba, když budete na paní pokladní milí a mrkete na ní očkem.
0: Ano.
1: No 2+3, jistota, to je jasný.
0: Jasně, to je jistota.
1: No ale jako je tam nějaká překážka tedy pro mě určitě, protože já tady pracuju, tak já to vyhrát nemůžu, ale vy můžete, pro vás je to připravený. Jarka připravila zvuk, já typuju nějaký seriál. Ona bude, si myslím, tak jako založená na takový ty třeba telenovely, ne? Co?
0: Jako myslíš, že třeba Esmeralda?
1: To bych tak jako typoval, že si po tom miléniu se na to dívala.
0: Měla jsem to ráda, koukala jsem na to, na Esmeraldu, ale pak jsem ještě třeba měla, jako ty telenovely byly fajn, ale ne, není to.
1: Ne. Tak dobře, tak je to seriál, kde určitě nějaký pořádný chlap, si myslím, ne, co Jarko?
0: Je tam několik pořádných chlapů.
1: No vidíte, Jarko, ale, Jarka ale, se toho nebojí.
0: Ale, já myslím, nebudu teď dávat žádný nápor.
1: Nebudou,
0: teď vidíte. Ne. Já to pustím.
1: Tak dobře, tak jediný, co víme, že je tam několik chlapů.
0: Ano. Ano, přesně tak. Tak jdeme na to. Milí posluchači si připraví telefony 6673636 a jdeme na ten náš zvuk, jo?
1: Ano.
2: Já neumím číst. Víš, čím se ti musím přiznat? Já mám od narození tohle.
0: Tak, to by mohlo stačit pro začátek. Co?
1: Zase nějaká pohádka, ne? Jo. To tady určitě kolega Honza Ladra se do toho vložil, si myslím, že je to přeborník na pohádky.
0: A... No, jako tak vymyslela jsem já, je pravda, že Honzik mi s tím trošku pováhal, protože já nejsem zrovna technický typ, ale je to tak, takže víš nebo nevíš?
1: No nevím, tak jako řekla si, že tam několik chlapů teda, tak to mě úplně vykolejilo, to mi tam vůbec nepasuje.
0: No je tam, no jsou tam chlapy, no samozřejmě, no tak jako samozřejmě jsou tam i ženy v té pohádce, ale stačí.
1: Dobře.
0: Co?
1: Škoda,
0: to
1: možná kdyby se fakt
0: moje oblíbená pohádka.
1: Kdyby se dala nějakou tu telenovelu, by to možná bylo lepší, nebo jen třeba Vražedný pobřeží s Nickem Slaughterem, to bych tak jako očekával.
0: Jako, já jsem na ty pohádky.
1: No, třeba Pobřežní hlídka s Davidem Hasselhoffem, no dobrý. No. Pohádky, já nevím, tohle je úplně, tak asi bych měl něco říct, že jo, to pravidla jako říkají, tak já nevím, třeba Willy Fogg, ta pohádka myslím, že byla.
0: Willy Fogg. Ne.
1: Ne?
0: Není. A pojďme si pustit pár písniček a necháme naše posluchače, jestli odpovídají, zatím odpovídá a je to z 90% správně. Jo, takže jako, hele.
1: No tak, dobře, cesta do koně pruských jeskyní je otevřená, pokud teda napíšete do rádia, ano, přesně tu správnou
0: tak.
1: Odpověď.
0: A teď už skupina Westlife, Uptown Girl.
3: Relax, největší hity 90. let.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Tak jsme zpátky.
1: Ano, ano, jsme tady.
0: Jsme tady.
1: A rádi vám připomeneme ten zvuk, který mi dneska dal hodně zabrat.
2: Já? Neumím číst. A víš co? Víš, čím se ti musím přiznat? Já mám od narození tohle.
0: Tak, to by stačilo. No a my už máme na telefonu naší výherkyni, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme.
0: Slyšíme, parádička.
1: Naše výherkyně, no možná, jo.
0: Možná.
1: Jako musíme říct, že možná. Ve hře jsou samozřejmě volné lístky do Koněpruských jeskyní, je to konkrétně rodinná vstupenka. Zeptám se nejdřív naší posluchačky, kde tam naposledy byla, co v Koněpruských jeskyních?
3: Jo, no, pár let už to bylo. Pár let už to bylo, to byly dětka ještě malinký.
1: Takže 10 a více let.
3: Rádi si to zopakujeme.
1: No, to, tak 10 a více let?
3: No, to ne, zase.
0: Ale podle hlasu to bude mladá posluchačka.
1: No, to určitě. No. Tak tedy, co to je za film, seriál, nebo co to vlastně bylo za ukázku?
3: Bylo to z pohádky Princezna Zemlejna.
0: Ano, to je moje oblíbená pohádka.
3: Ano,
0: já jsem malý.
1: Tak to jste se dvě sešli, teda tady opravdu. Moje oblíbená pohádka to není, se teda přiznám.
0: Ano, tak já. No.
1: Takhle negativních lidí moc není, mě tam ten čert strašně rozčiluje. Já nevím,
0: rozčiluje? To je úplně nejlepší, ne?
1: No dobře, tak se tam ještě naší posluchačky, jak třeba tebe dneska ovlivnilo 1. září? Vedla jsi děti do školy, prvňáčky, nebo už jsou starší teda?
3: No, moje děti už jsou starší, ale já pracuji taky ve školství, takže to byl velmi náročný den.
0: Prvňáčkové, asi hodně dětí, co?
3: Bylo to náročné, no.
0: A ty učíš?
3: No, jsem vychovatelka.
0: Jo, takhle, tak to je taková ta práce po škole.
1: A jak vám vaří třeba, já se teda přiznám, že se netám jako na jídlo teda, jo, ale jak vám vaří ve školní jídelně?
3: Výborně, u nás výborně.
1: No, co se dneska měli, hele, takhle 1. září?
0: Já nevím, vařilo se dneska? Dneska se ještě nevaří?
3: Ne, dneska ještě ne, ale od zítřka a už se moc těšíme.
1: Tak až zítra, takže dneska ještě to byla klasicky jenom tak jako svačina, rohlíček, rychlej, že jo, protože konec konců asi po 45 minutách už se šlo domů, ne, si myslím dneska ve většině škol.
0: Většina škol, ano, přesně tak.
1: Takže hrnce budou plný až zítra, dobře, tak schválně, třeba dej vědět, co jste měli zítra.
0: Takže každopádně gratulujeme k výhře. Lístky si můžeš vyzvednout tady u nás v rádiu a my pojedeme asi dál, co? Davčo.
1: My pojedeme určitě dál vstříc Honzovi Ladrovi, který se vás ujme po 16. hodině.
0: Tak. Popřejeme ti krásný den.
3: Uh-huh. Tak jo, vám taky, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax Radio.

0: 16 hodin, 1 minuta k tomu. Dneska výjimečně s vámi na relaxu Honza Ladra, ale stálicí je samozřejmě David Latoský. Ten už je tady od rána, tak mu pojďme dát další slovo.
1: V Kladně zůstává otevřené jednoletní koupaliště a legendární české auto dnes slaví kulaté výročí. Hezké zářijové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenské letní koupaliště Bažantnice ukončilo provoz. Poslední plavci se tu vykoupali včera. S letiště ale pokračuje dál. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Sezona tu většinou trvá do poloviny září. Kralupy budou mít novou mateřskou školu. Vzniká na místě bývalého podniku Aero. Stavby vedoucí Petr Heisler.
3: Stavba je momentálně těsně před dokončením hrubé stavby. Hlavně budova samotné školky je dneska v podstatě v hrubé stavbě dokončená a pracuje se na přístavbě, kde jsou takovýto technický zázemí školky jako takový. Dělají se příčky, začíná se už vlastně ta interiérová část budovy jako taková vnitřní příčky a začne se pomalinku dělat střecha.
1: Kapacita nové kralupské školky poslouží i dětem z okolních obcí. U Turnova havarovala cisterna s vysoce hořlavou látkou. Unikají z ní ale naštěstí jen provozní kapaliny. Policie přesto raději evakuovala lidi z blízké firmy. Uzavřela i část silnice 1/10. Škoda Octavia se poprvé představila přesně před 30 lety. 1. září 1996 působila jako z jiného světa. Na silnicích jsme tehdy nejvíc potkávali 120, v lepším případě Favority nebo Felicie. Octavia znamenala výrazný krok vpřed. Aktuální model se vyváží do více než 100 zemí. Největší zájem mají Němci.
2: Sport.
1: S Chorvaty hrajeme 26. září. První zápas fotbalového nároďáku po neúspěšném mistrovství světa bude zároveň premiérou pro nového trenéra Santiho Deniu. V Lize národů pak na podzim hrajeme ještě s Angličany a se Španěly.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: V noci ve středních Čechách a okolí čekáme 13 až 10 stupňů. Zítra stejně jako dnes oblačno až polojasno a 22 až 25. Se stejným počasím počítejme i ve čtvrtek, v pátek se oteplí až na 28. Podle Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu není v září vyloučena ani tropická noc.
4: I v září ještě známe tropické noci. Nejteplejší nocí byla v Dolním Bousově 4. září 2024, kdy teplota neklesla pod 23,7°C.
1: Na 9. měsíc roku připadá i nejdeštivější den v historii Země.
4: Září byl doznamenán nejsrážkovější den, nejupršenější den, kdy na Švýcárně 14. září 2024 spadlo 385 mm srážek. Pro představu to je 385 litrů na každý metr čtvereční.
0: Zprávy jsou za námi a za námi jsou taky letní prázdniny. Tak Davide, tak co budeš dělat 1. září, teď odpoledne, kdy ti vlastně končí směna?
5: Já se přiznám, že se pořádně najím, no. Jako to je taková častá odpověď.
0: Co jinýho od tebe čekat, že?
5: To je jedno, jestli je 1. září,
0: ale
5: že?
0: Ale počkej, pojďme si to ohodnotit ten dnešní den. Bude bramborák?
5: Já si myslím, že dneska možná i řízeček. Ale
0: tak jako dobře, tak to máš úspěšný den teda. Tak to se ti dneska muselo hodně
5: no,
0: v práci.
5: No, ale jestli dařit. Ho vyprodaj, což se taky stává, ano, v tom mém řeznictví, tak zase bude jenom sekaná, no. Tak to už je trošku horší, že?
0: To je horší, to je jako, no, tak uvidíme. Držím palce, ať ho mají teda. Hezké odpoledne, my máme určitě další muziku One Republic už za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

Máme úterý 1. září, krátce po 16. hodině, začátek školního roku je tady. Také cítíte s koncem prázdnin novou vlnu motivace vydat se třeba na cestu za zdravějším já, lepším já. Září totiž hodně připomíná měsíc leden, takový nový začátek. A přestože se říká, že nepotřebujeme speciální den ani hodinu na to, aby jsme začali s hubnutím nebo zdravějším životním stylem, někdy se taková ta malá psychologická berlička zkrátka hodí. A to může být právě tento zářijový efekt. Tak máte v září plánu něco relaxaci změnit? Klidně nám to napište do studia na číslo 66736736. Těším se na vaše SMSky a pár rad tady k tomu téma za chvilku přidám.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Slibovaná partička One Republic na Relaxu. Dnes je světový den psaní dopisů. Máme 1. září a tohle můžeme tedy společně slavit. Tento den připomíná krásu a význam ručně psané komunikace. Vyzývá lidi k tomu, aby na chvíli odložili telefon a počítač, vzali do ruky pero a papír a napsali dopis někomu blízkému. Tak kdy jste naposledy, v poslední době poslali někomu dopis? Je jasný, že možná ještě o Vánoce se to tak nějak drží, ale já už jsem pěkně dlouho nikomu dopis neodeslal. Tak myslíme na to, když tedy dnes máme světový den psaní dopisů. Co dalšího je spojené s dnešním datem, pojďme ještě chvilku listovat kalendářem.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. září. Tento den roku 1923 při zemětřesení v Tokiu a Yokohamě zahynulo na 300 000 obyvatel. Roku 1929 se na Slovensku narodila herečka Květa Fialová. Roku 1946 spatřil v Manchesteru světlo světa jeden z trojice Bee Gees, Barry Gibb. O 7 let dříve tento den napadlo Německo-Polsko a tím fakticky začala druhá světová válka. V roce 1666 postihl Londýn obrovský požár. Se zemí srovnal 80% města. Roku 1957 se na Kubě narodila zpěvačka Gloria Estefan. Psal se rok 1914, kdy Sankt Petersburg Rusové přejmenovali na Petrohrad. Tento den roku 1962 se narodil Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers. 1. září 1939 byl tento den protektorát Čechy a Morava rozdělen na 7 správních oblastí a ve vzduchu vyzela hrozba druhé světové války. Tento den roku 1998 spustil David Bowie Bowienet, svůj hodně zajímavý internetový klub. Roku 1983 sovětská stíhačka se střelila nad územím SSSR civilní letadlo korejských aerolinií s 269 lidmi na palubě. O 21 let později tento den 25 teroristů obsadilo základní školu v Beslanu. Jako rukojmí vzali přes 1000 lidí, především dětí. Roku 1984 vystoupila Tina Turner díky singlu What's Love Got To Do With It poprvé a naposledy na americké číslo 1, kde strávila 3 týdny. 1.9.1992 utrpěl při autonehodě u Humpolce těžká zranění Alexandr Dubček. 7. listopadu jim podlehl. V 97. byly zpřístupněny svazky STB. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Máme pro vás připravené kulturní pozvánky, tak kam vyrazit? Tento víkend se v Přírodním divadle Doxy uskuteční hned dvě karitativní akce. V sobotu 5.9. od 11 do 16 hodin Den tvoření, kde si můžete s dětmi vyzkoušet řemesla a tvoření vlastníma rukama a výtěžek bude na podporu art do nemocnic. V neděli pak od 10 hodin další karitativní akce, koná se tam umisťovací přehlídka psů z útulku s názvem Hvězdy na červeném koberci. Těšit se můžete nejen na spoustu pejsků, ale i na zábavný a vzdělávací program. No a ještě jedna pozvánka. Hornická historie Kladenská totiž znovu ožije tuto sobotu v hornickém skanzenu Majerau ve Vinařicích u Kladna. Od 14 do 18 hodin se zde uskuteční tradiční den horníků, který připomene bohatou historii hornictví na Kladensku a nabídne odpoledne plné hudby, hornických tradic, techniky a zábavy pro návštěvníky všech věkových kategorií. Užít si můžete i jízdu na dvou typech úzkorozchodných drah nebo šlapací drezíně.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Linka řidičů Rádia Relax 606 736 736 a máme tady hlasovou zprávu, tak kde nakladně měří, to se dozvíte právě teď.
2: Ahoj řidiči, nakladně opět měří, je to v ulici Milady Horákové, když pojedete od Perimarketu, pojedete ten kruháč malej a je tam autobusová zastávka po pravé straně, jo, je to směrem jako na Slovanku. Tak si dejte pozor, jsou tam zašití hnedka za zastávkou, schovaný za dodávkou a o kousek dál to vybírají, ahoj.
1: Ahoj, děkujeme za info, přejeme šťastnou cestu, dávejte si na to pozor. No a kdybyste narazili na další dopravní problémy, tak jsme tady pro vás a hned v zápětí to předáme vašim kolegům na silnicích. Teď návrat do 90. let, tady jsou Right Side Fred.

0: Hudební návrat do 90. let, tohle byli Right Side Fred, Don't Talk, Just Kiss. Nemluv a jen líbej, no, tak kdo asi nemluvil pěkně dlouho a jen se líbali, tak to byl samozřejmě pár z Thajska, ti totiž drží rekord nejdelší zaznamenaný polibek v historii. A pozor, trval 58 hodin, 35 minut a 58 sekund. Byl dokonce samozřejmě zapsán i do Guinnessovy knihy rekordů, a to v roce 2013. A během toho času, kdy se tahle ta dvojice líbala, tak si nesměli vůbec odpočinout. Museli stát, mohli pít jen brčkem a dokonce spolu chodili na toaletu. Tak kdo ví, jestli jim tenhle ten song i pouštili. My vám ale pouštíme úplně něco jiného, pojďme do našich českých lů a hájů. Tady jsou Miraj a Summer Love.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Pojďme zkontrolovat čas. 17 hodin, 1 minuta k tomu. A jdeme na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. V noci ve středních Čechách a okolí čekáme 13 až 10 stupňů Celsia. No a zítra přes den to bude hodně podobné jako dnes. Oblačno až polojasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Se stejným počasím počítejme i ve čtvrtek. V pátek se nám ale oteplí.

až na 28 stupňů Celsia. Elvis Presley, tak to je další odpolední muzika, tu nám nabídne třeba Alvaro Soler. Takže takhle hezky pěkně zvesela vám budeme servírovat muziku mezi 17. a 18. hodinou. No a za chvilku se za vámi vydáme do ulic v anketě Relax v ulicích.

0: Máme krátce po 17. hodině, pokud chcete přesně 17 hodin, 7 minut k tomu. Řekli jste dnes v práci šéfovi, jasně, pošlu vám to ještě dnes. Možná v tuhle chvíli zažíváte přesně tu situaci, na kterou jsme se dnes ptali vás, našich posluchačů v ulicích. Co znamená situace, kdy nad někým visí Damoklův meč? Tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: To opravdu nevím, co znamená tato otázka, ale asi něco z historie.
3: Já si představuju, jak stojí člověk a nad ním visí meč a ten se houpe, no a mohl by spadnout a mohl by se mu třeba zarazit do hlavy, takže myslím si, že to bude nějaká hrozba.
4: Ježiši, meče já jsem měl doma a oni nás vykradli, ukradli, takže já vůbec nevím, o mečích už vůbec nic, ani se o nich nechci je bavit.
5: Těžký se rozhodnout.
6: Tak meč, to bude nějaká hrozba a že by to mohlo znamenat, že je někdo v nějakém ohrožení.
7: Tak to vím úplně přesně, protože moje žena má ráda právě tyhle ty povídky a tomu se přesně říká, když už to máte za pár.
8: No to nevím, když nad ním asi flirt nějaký průšvih mu hrozí, nebo se pořád něčeho bojí, asi, že něco nastane.
9: No to nevím, asi useknou hlavu.
10: Damoklův meč je situace, která je pro velice obtížná pro člověka, aby se rozhodnul. A má pocit, že ať se rozhodne, jak se rozhodne, takže to bude špatně.
11: To znamená, že nad ním visí meč, který vyvinul pan Damokl.
0: No, tak to jsou vaše odpovědi. Pokud nad někým visí Damoklův meč, znamená to, že je i přes zdánlivý úspěch v neustálém ohrožení. Může tak ztratit úplně všechno. Člověk tedy nemá být nikdy klidný, protože někde ve skrytu možná číhá nebezpečí. Tak nějak by se dal vyložit smysl ustáleného rčení o Damoklově meči, který tedy nad námi visí. Fakticky by se měl ale jmenovat spíš Dionysiův meč, protože nad vládcem meč visel po celá desetiletí jeho vlády, když to nad Damoklem pouhou jedinou noc. Chceme-li tedy pátrat po jeho původu, musíme se vypravit na Sicílii, tam totiž žil ve 4. století vládce Dionysos I. A jednou za ním přišel jeho dvořan Damokles a začal mu pochlebovat. Damokles obdivoval život sicilského vládce Dionysa a tvrdil, jaké má vlastně štěstí. Vládce ho tehdy nechal na chvíli usednout na trůn, jenže nad hlavou mu nechal viset meč, a to pouze za jednou koňskou žíní. A od té chvíle se už tedy Damokles neužíval tu krásu, to bohatství ani hojnost, ale spíš vnímal jen hrozbu té smrti. No a jsme zase díky anketě Relax v ulicích o něco chytřejší.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Ricky Martin, Livin' La Vida Roka. V září je takový malý nový rok. Děti jdou do školy, vracíme se do práce, začínáme plánovat podzim a spousta z nás si zároveň říká tak a teď už opravdu začnu něco dělat se svou váhou. Nebo třeba něco chcete v životě změnit. Kde máme začít, pokud chceme tedy hubnout, tak to je samozřejmě odbourat večerní mlsání, to je jako na prvním místě. A taky popíjení alkoholu, kterého bylo, myslím si, v rámci prázdnin, v rámci dovolených docela dost. Pokud jste se to doma omezit a nezažijte si návyk, že každý večer automaticky, jako tomu bylo v létě, sednete k televizi se skleničkou a pytlíkem chipsů. Alkohol navíc povzbuzuje chuť k jídlu, proto můžete mít nutkání dát si k němu třeba sladkou nebo slanou pochutinu. Na tohle téma samozřejmě reagujete i vy. Dám SMSku od Martiny, která píše: přes prázdniny jsem, Honzo, přibrala 4 kila. Kamarádky tvrdí, že to nejsou kila, ale vzpomínky na léto. Takže to neřeším, žádné schazování vzpomínek nebude. A teď je tam hodně vykřičníků. No tak, když se já teď podívám tuhle chvíli na svoji postavu, jak tady sedím v tom studiu, tak musím říct, že za letošní prázdniny mám fakt hodně letních vzpomínek.

0: Bye. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jako vždy o půl jdeme zkontrolovat dálnice, aktuálně pozor na D7 na 56. kilometru směru na Prahu. Je tam pohyb osob na dálnici, tak opatrně projíždějte kolem. D1 na 60. kilometru ve směru na Brno, tam je zase pro poruchu odstavený osobák. A stejná situace i na D8 na 19. kilometru ve směru na Prahu, opět pro poruchu odstavené osobní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Píše nám posluchačka Blažena, zdravím, bouračka v Kladně, křižovatka Litevská s Pařížskou uhlídaného parkoviště, je tam dopravní nehoda. Tak s tím Kladeňáci počítejte a Blaženo, díky za info.
0: Relax Radio. Kladno, 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Mekyš Birka, tento song před 18. hodinou. Jsme na začátku měsíce září a podle hvězd bude nejvíce tenhle měsíc přát těm, co se narodili ve znamení Panny, tak vás zdravím přes éter. Vy dostanete tento měsíc opravdu prý hodně energie, k tomu i větší sebevědomí, i chuť posunout svůj život zase o kus dál. To, co bylo ještě nedávno nejisté, získá prý jasnější směr a vy budete přesně vědět, na co se chcete soustředit. Budete si více věřit a uvědomíte si, že vaše pečlivost a trpělivost přinášejí výsledky. Hvězdy vám budou přát ve chvílích, kdy se odvážíte vstoupit z každodenní rutiny a zkusíte něco nového. Tak budete mít i pocit, že se po tom letním období všechno začíná tak nějak dobře skládat do správného obrazu. Takže pane, doufám, že teď jsme vás tím horoskopem potěšili. No a vás ostatní, vás snad potěší další odpolední muzika.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, mám tady hlášení silnice číslo 16 u obce Sázená, okres tedy Kladno, je tam dopravní nehoda, havaroval tam náklaďák s návěsem, tak s tím řidiči počítejte. Za chvilku 18. hodina do celé, ještě stihneme z muziky třeba Train, Drive By, anebo teď hned Coldplay a jejich Nebe plné hvězd.
0: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Hezký úterní podvečer s Rádiem Relax, je tu 18. hodina a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio.
0: V noci naměříme 13 až 10 stupňů Celsia a ve středu meteorologové očekávají oblačno až polojasno, místy se obloha přechodně zatáhne. Přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle, především na severu a severovýchodě kraje. Přes den 22 až 25 stupňů Celsia. Tak jak jste si děcka užili první den ve škole? Byli jste potom s mamkou, taťkou v cukrárně, třeba na poháru? Taková ta klasika, myslím si, že 1. září bylo v cukrárnách opravdu plno. Koukám na tebe, teď už zase příprava na ten zítřejší den ve škole. Zítra už to nebude zas tak jednoduché, jako tomu bylo dnes. No a k té přípravě do školy, činasky, Klára, česká muzika, za chvilku na relaxu.

Hrajeme vám to nejnovější na Relaxu. Tohle byl James Blunt krátce po 18. hodině. Všimli jste si, že v září máme větší chuť něco měnit? Není to náhoda, po létě se totiž mění celý náš režim a stejně jako v lednu máme chuť v září začít hubnout. Prázdniny to totiž byly grilovačky, švédské stoly a teď nastává režim, ve kterém zhubnout možná půjde snadněji. Už jsem říkal, že máme vysadit takovéto noční zubání a pozor, zařadit sport. Tohle je totiž měsíc, kdy se sportuje přímo fantasticky. Září je skvělým obdobím, kdy se třeba pustit i do nového sportu. O to víc máte-li sedavé zeměstnání. Svižné procházky jsou třeba skvělým startem, tím to můžete odstartovat. No a jízda na kole, co si budem povídat, jízda na kole je mnohem snazší než přes léto, kdy byly parna. Ve volném čase si tedy zkuste najít skulinku pro alespoň půl hodiny cvičení. I to prý stačí, aby jsme uviděli i ucítili rozdíl.

Hezký úterní podvečer ve společnosti Rádia Relax. Tohle byli Savage Garden, za chvilku Calvin Harrison nebo taky slibovaná partička Činasky a jejich Klára. Letní prázdniny jsou u konce a nový školní rok 26-27 dneškem odstartoval. Prvňáčci i zkušení školáci se v něm ale opět mohou těšit samozřejmě na několik prázdnin. Tak pojďme si říct, kdy si zase školáci dají pauzu a my rodiče budeme opět vymýšlet nějaké ty aktivity, aby jsme je zabavili. Jako první budou mít dvoudenní podzimní volno, tentokrát připadne na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Následovat budou vánoční prázdniny, které začínají ve středu 23. prosince, končí pak v neděli 3. ledna. Pololetní prázdniny ministerští úředníci stanovali na pátek 29. ledna. No a poté si školáci samozřejmě užijí jarní prázdniny, jejichž termín se liší podle okresů nebo pražských obvodů. Následovat budou velikonoční, které začnou 25. března, takže Velikonoce letos, teda příští rok, vychází relativně brzo. No a jako finish samozřejmě opět ty hlavní letní prázdniny. Říkáte si, to je dost dlouhá doba do těch letních prázdnin. Já si nemyslím, ono to zase pěkně rychle uteče. Vždyť už máme září, Halloween, a pak najednou Vánoce.

Čeámo, kráska z Barbarosu, tohle byla na relaxu Rihanna, která je dnes miliardářkou, ale paradoxně za jejím obrovským majetkem nestojí především hudba. Největší část jejího jmění vytvořila kosmetická značka Fenty Beauty, kterou založila v roce 2017. Ale myslím si, že i ty honoráře za její vystoupení nejsou špatný. Je to za ten booking, je to zhruba 21 až 31 milionů korun. Za jedno vystoupení. Tak já dneska, přátelé, jedu už 12 a říkám si, kolik jsem si asi za dnešek vydělal. A Rihanna za jeden koncert 31 milionů korun. Za jedno jediné vystoupení, předpokládám, že to bude trvat tak 60 minut, možná, dejme tomu, to trošku protáhne, že ho dá nějaký ten přídavek, to se takhle na těch koncertech dělá. No tak myslím si, že vy, co jste ještě teď v práci a od rána stejně jako já, tak to Rihanně samozřejmě přejem.

The Weeknd na relaxu. Zkuste dnes, milí posluchači, svému protějšku napsat dopis. Je totiž světový den psaní dopisů, který se celosvětově slaví 1. září. V dnešní digitální době, kdy je komunikace často omezena na rychlé textové zprávy, e-maily nebo sociální média, tak myslím si, že světový den psaní dopisů je právě ideální na to připomenout kouzlo osobních ručně psaných dopisů. Nejvíc dopisů v přepočtu na obyvatele prokazatelně posílají prý Švýcaři. Podle statistik Světové poštovní unie a doručovacích služeb se na špici v objemu odeslané korespondence stabilně drží tedy Švýcarsko, následované Lucemburskem a Německem. A takovou zajímavostí je, že nejdelší dopisování podle Guinnessovy knihy rekordů, tak to má na svědomí Japonec Uichi Noda, který své manželce Mitsu během svých služebních cest celkem napsal 1307 dopisů, které po knižním vydání čítali přes 12400 stránek, to je neskutečný. Pro někoho možná inspirace, ale třeba i jeden dopis stačí. Jen dámy, prosím, nezačínejte dopis větou lásko, musíme si promluvit. Něco podobného se mi stalo dnes ráno. Nebyl to samozřejmě dopis, byla to SMSka, kterou jsem dostal od mé přítelkyně. A proto vlastně teď už máte jasný důvod toho, proč ještě stále sedím v rádiu. Proč jsem si vlastně to dnešní vysílání tak nějak protáhl až do večera? Já si říkám, co budem dělat za chvilku mezi 19. a 20. Teď už MIG 21.

Phil a Tom z téhle kapely slaví své 37. narozeniny. Kromě osobního jubilea zakladajících bratrů má německá poproková formace i obrovské profesní důvody k oslavám. Když totiž kapela oznámila své dosud největší turné v historii, lístky zmizely vlastně během chvíle. Kapela sama přiznala, že je zájem fanoušků naprosto šokoval. Další zajímavosti nejen ze světa hudby hledejte i na našem webu radio-relax.cz.

0: Je tu přesně 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: A s 19. hodinou taky pohled na oblohu. V noci ve středních Čechách a okolí čekáme 13 až 10 stupňů Celsia, takže docela zima, chce to se teple oblíknout, pokud se chystáte někam večer vyrazit. Zítra pak stejně jako dnes oblačno až polojasno, 22 až 25 stupňů, se stejným počasím počítejme i ve čtvrtek, no a v pátek se nám oteplí na krásných 28 stupňů. Tak co vás čeká z muziky mezi 19. a 20. hodinou na relaxu, dáme si třeba Cher nebo taky Imagine Dragons. Tahle pohodová muzika už za chvilku na relaxu. Já vám přeju hezký úterní večer, dobrou chuť, pokud si dáváte pozdní večeři. No a zítra se budu v tom normálním vysílacím čase, kdy jste na mě zvyklí ve 13 hodin, těšit opět na slyšenou.

0: Luisa Sonza a Billy William. My oh my.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

stronger. Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Relax.
1: Relax.
0: Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Posloucháte největší hity milénia na Relaxu. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. září. Roku 1958 se narodil Fritz McIntyre z kapely Simply Red. 2.9.1347 se na Pražském hradě konala korunovace Jana Lucemburského. Psal se rok 1935, když hurikán na Floridě zabil 423 lidí. Roku 1957 se narodil zakládající člen skupiny Toto Steve Porcaro. O 5 let dříve přišel na svět americký tenisový šampion Jimmy Connors. Tento den roku 1965 dostali Beatles zlatou desku za single Help. Zároveň také vydávali pozdější legendu, nahrávku Yesterday. A ještě jednou Beatles, George Harrison si tento den roku 1978 bral za ženu sekretářku ze své firmy Dark Horse. O 11 let později se ženil lídr skupiny Cars, Rico Sasek. Jeho vyvolenou byla česká top modelka Paulina Pořízková. Roku 1981 vydal Prince single Controversy. Here we go. Tento den roku 1964 přišel na svět v libanonském Bejrutu Neo. Známý hlavně z Matrixu, herec Keanu Reeves. This is a war. O 2 roky mladší je jeho herecká kolegyně, Mexičanka Salma Hayek. Ta se poprvé proslavila ve filmu Desperado. Desperado. Tento den roku 1989 na čelo americké hitparády vystoupila Paula Abdul se singlem Cold Hearted.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.